My chest is shaking. Down the hill, people walk their dogs.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: Ale
1: Josko, kde naladíme Rádio 1 teď nově?
2: No. Jinak, jak víte, už máme frekvence v Plzni 97,5, také už nově v Liberci 98,7 FM a České Budějovice 100,2 FM. No a samozřejmě 99, to je známá už pražská také frekvence Rádia 1.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
3: Reklama na Radio 1.

Rádio 1, dívka s kytarou. Krásný dobrý ráno vám přeji od mikrofonu Rádia 1, tady až HGR, je 12. června a dneska všechno nejlepší všem Antoniím, Toničkám, zároveň všechno dobré i vám, kteří jste doklepali další tvrdý, těžký týden až do konce a zbývá jeden den úsilí a budeme si moc užívat krásný víkend. A teda zjistil jsem, že krásný podle toho, jakou máte značku telefonu. Ten můj s jabkem tvrdí, že bude pršet a všechny telefony okolo s Androidem tvrdí, že bude hezky. Takže zjevně i v tomhle je společnost nějak polarizovaná a rozštípnutá vedví. Děka Vajta si hrajeme proto, protože je to pro mě krásná vzpomínka na Glastonbury, když jsem ho tam viděl ještě z Meg White, z White Stripes. Tak vám všem, kteří jste už na nějakých festiákách, třeba na Rock for People, tak

No a teď něco pro ty z vás, kteří přeci jenom ještě mají prostor 6 hodin a 8 minut se povalovat v postýlkách a hřát se pod peřinkou Boards of Canada, You Retreat in Time and Space. A co vás čeká, jdou mi pod ruku ze začátku spíš elektronické věci, které jsem si pro vás nachystal, jako třeba Beacon nebo O7 O'Shake a tak dál. Ale budou samozřejmě i kytary, bude se i trochu rapovat. Takže máte se hrozně na co těšit ohledně toho, že to bude pestrý, žánry budou střídat, co to jenom půjde.

takový dlouho pozor na vycházející sluníčko, že jo, ty Birds of Canada, pak se to rozáří a je to krásný a najednou ta trochu unilá věc ze začátku dává smysl. Dua Shelley, Breathe a potom Delia, Holiday a už slibovaný 070 Shake a Baby Driver, nový single, nebo Ambassady, nebo Beacon, nebo Big Frida a Sophie Blaze DTS. To je menu snídaňový, na který se můžete těšit v následujících minutách.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Mintmarket.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toayen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: 25. června.
1: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo taky jen poslouchat.
0: festivalregiony.cz.
2: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
4: Reklama na Radio 1.

Druhá novinka. Cardo a Decumanus ve společné písničce Říjen.

třetí novinka. Mosai Kura featuring Nyka Vols a skladba Truly. Čtvrtá novinka. Friedberg a věc nazvaná Woo.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a právě ta zmíněná novinka teďka, ta poslední zmíněná v poutávce, pro co můžete hlasovat do Velký sedmi, do České hitparády Rádia 1, tak ta teď dostane větší prostor. Railway Electro od Floexe a potom si dáme ještě i Friedberg a Wow. A česky a slovensky budeme zpívat a hrát i v následujících minutách. Pojďme si užít třeba Katarzy a Pozvima neprýdím. A nebo skvělý brněnský Uprák, který jsem zbožňoval, takový jejich červený CDčko s japonskou estetikou kdysi dávno. A vím, že jsem ho v recenzích vyzdvihnul do nebes a pak se po nich tak nějak z mýho úhlu pohledu slehla zem, tak jsem rád, že zase hrajou a dáme si od nich skvělý

0: Reklama Rádia 1.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.

0: Tak e-obuv ví.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
6: Reklama na Radio 1.

posloucháte Radio 1, je 6:54, ještě jednou dobrý ráno přeje Tadeáš Hager a po Katarzi, která hraje teď, se můžete těšit na Úprák a potom na Hihi a holky společně s Pastí dáme si jich motůrek

0: si Hánko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Popstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panien pod obočím buky. Perina kačičku, semeno z lososa, bublina, botox,

to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

rodíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který jsi nesnil. Čeká na tvoje činy.

perlička, emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Buzíci špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina, výchova v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zredy na to rozjet, patře už odnovu.

miluju tu eleganci, kterou do toho z toho tracku vnáší Past, tím, jak se na to dělá trošku jinak a neříká to na první dobrou. Ale miluju i tu energii, se kterou to říkají holky od plic. Mutanti hledají východisko, kolem šlahají plameny, věc, která vznikla ve spolupráci s Tata Boys, podle mě to hezky navazuje na sebe. A potom zněžníme a dáme si zase takovou jako zasněnou dívčí nebo dámskou energii Neversol a Naked Water si dáme potom. Taky se můžete těšit na jména jako Gold Panda nebo Grace Cummings.

0: Takhle jednoduchý to je, takhle jednoduchý to bylo, takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik, za jeden okamžik,

0: bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl a virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za tobě.

0: jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Krásný, že jo? GB to měl na svědomí Adrenalin a teď se dáváme Grace Cummings, My God. Následovat bude Chica Gap in the Clouds a potom se můžete těšit na Eyes Forward a taky Gold Pandu a Skrillexe ve spolupráci s Young Mikeou.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: Reklama na Radio 1.

Pro ty z vás, kteří se přispali a slyšíme se poprvé až teď po hodině a půl, co už tady hrnu jeden track za druhým, tak dobrý ráno vám přeje ještě jednou Tadeáš Hager. Ty z vás, kteří jste se mnou už od 6, tak jste asi už přivykli tomu, že to tak jako eklekticky se prolíná jeden žánr vedle druhého, takže jsme si hráli GB, Grace Cummings, Chica, teď to bylo Eyes Forward a na řadu přichází Gold Panda, Dink Motel a potom to bude Skrillex a Young Miko.

0: Záviš, mucha, baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, mucha, baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
3: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
2: Poprvé u nás.
3: 23 sportů.
2: 101 disciplín.
3: 3,5 tisíce sportovců.
2: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
3: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
2: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
3: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
2: Více na praha.eu.
3: Vaše hlavní město Praha.
4: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 vám dohrávají Holy Wave a jejich Uni Hall a předtím to byl Skrillex a Young Miko ve spolupráci, která se jmenovala Duro, taky Gold Panda nebo Chica, taky Grace Cummings. Za chvíli už to začnu všechno mlátit na web Rádia 1, abyste se mohli už tak kouknout na tracklist. Teď se přesouváme na Slovensko, tohle jsou Ňaulau a jejich Tekutý med. Posílám to pro Mirce společně s poděkováním za nádherný první půl rok. A pak si dáme past, ta je taky pro ní.

0: všechno.
1: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
7: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
6: Poprvé u nás.
7: 23 sportů.
6: 101 disciplín.
7: 3,5 tisíce sportovců.
6: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
7: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
6: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
7: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
6: Více na praha.eu.
7: Vaše hlavní město Praha.
8: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
9: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Ten Edův syn to nemá lehký, teda včera se jmenovala tato jeho věc a teď si dáváme ještě Pavla Dougala a Floating Beams, ještě jedna věc, která letí za Mirkou. A potom si dáme Jungle, D-Waves, taky zjistíte, co můžete vyhrát v rámci festivalového kulturního léta s Rádiem 1. Zahrajeme si třeba i Mousy of Trio nebo Maxine Gillian. Posloucháte Rádio 1.

Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surfkytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pira Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5 Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den.

Už víte, co můžete vyhrát s Rádiem 1 v rámci našeho festivalivýho kulturního léta. A že tohle to bylo strašně hezký. Jay Gray a Belle Cobain, za to můžou tyhle ty dvě dámy. A jmenovalo se to Take My Hand. Takovým přímočarým, jasným způsobem pěkná věc. Na ráno se podle mě hodící. Tak pojďme v těch vibech pokračovat teďka. Imány, imány. Po výzvě Take My Hand, další výzva K.

se zasnil a zaposlouchal, až jsem vám zapomněl říct, co hraje. Moses, Yuffie, Trio, Chasing Light. Posloucháte Rádio 1. Za chvíli bude 8:30. Ještě jednou vám přeje krásný Brit Rotterdam.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Asi byste to poznali podle zpěvu za chvíli sami, ale stejně vám to řeknu. Panda Bear and Sonic Boom mají na svědomí tuhle věc. A Question of When se to jmenuje.

Jestli posloucháte v autorádiu, možná jste uhejbali z pruhu, aby mohla projet sanitka. Bylo to v tom tracku samozřejmě. Teď si pojďme dát dalšího z umělců, který pečlivě dodržuje současnou tradici, to znamená, že se pojmenuje, takže praští člen do klávesnice a ono to nějak vyjede, takže třeba po FTHMLSS, který jsem vám už dneska hrál, si teďka hrajeme KKOKI a Coming Around a potom to bude Leao a track Lelej Lelej. No. Tak, prosím pěkně.

0: Má Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Vstavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
12: Reklama na Radio 1.

teď je Roan a Zodiac a pokud chcete vědět, co vám bude hrát v následujících minutách nebo co hrálo od 6 až do teď na Rádio 1, tak se můžete podívat na web Rádia 1 pod rubrikou tracklisty nebo ve služce tracklisty pod jménem Tadeáš Háger. Už to všechno najdete až do 9. hodiny. Můžete si to tam vyspojovat a zjistit, jak to dopadne, než přijde Bejpale na mě tady vystřídat. A vy, kteří se nechcete koukat teďka na webovky, tak vám to prozradím, že vás čekají v následujících minutách ještě Jackass Greeny, Sonic Juncture a Arab Strap.

Střídání už je tady, já vám dohraju Jacquesa Greenia a Rapstrap a pak se tady můžete těšit na Bejpelen. Jak už jsem říkal, všechny skladby najdete na webu Rádia 1 v rubrice Tracklisty pod jménem Tadeáš Hágr. Já se tady na vás budu těšit zase za 14 dní. Naslyšenou, dovi a čau a pic a užijte si krásný víkend. Ahoj!

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
8: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
7: Poprvé u nás.
8: 23 sportů.
7: 101 disciplín.
8: 3,5 tisíce sportovců.
7: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
8: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
7: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
8: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Vaše hlavní město Praha.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
13: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
12: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Reklama na Radio 1.
17: Tak můžu říct... Tak koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, nebo jak?
18: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
17: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už... Za nic nestojí.
18: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
17: Aha,
18: a tak to bude,
17: jo a jo, to...
18: Takhle jako.
17: Rádio 1 nebo televize 1?
18: Rádio 1 jenom.
17: Aha.
18: Takhle, jo?
17: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
18: Tak.
17: A co ještě?
18: Tak to je všechno.
19: Zdaleka to ještě není všechno. Po Tadeášovi vás pár minutu před 9. hodinou raní moc zdraví Ellen, krásné páteční ráno a samozřejmě velmi příjemný poslech Rádia 1, vyplouváme teď.

To zněla nám jedna z novinek, krásná věc s názvem Catch Yourself, teď 4. června na labelu Shall Not Fade vyšlého Back to Earth EP a spolupráce brooklynského producenta, který se říká Baile, a Dmitry Kuzmina z Petrohradu, který se říká Nuáš, a skladba Catch Yourself z tohodle EP. Novinka je i před námi, předtím nám zněl na začátku, nám zněl Bonobo a Linked a další novinka je před námi, O'Flynn a Ashiko.

0: jedno.
1: Tati.
2: Co pak?
1: Dívej.
3: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
4: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Autojarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
7: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
12: Reklama na Radio 1.

Rádio 1, jedna z novinek, to jsou Palmskin Productions a Shark Drunk na Free Range Records. Teď si dáme novinku od Overmona s názvem Lock Up a pak se vrátíme ke starší desce Disclosure k albu Energy z roku 2020 a dáme si skladbu Birthday v MJ Cole remixu.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf kytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Foyba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Lace, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte Rádio 1, dohrála nám další novinka, a to remix Los Angeleské party dreampopové Crashed, jejich skladby Starburn od Jacka Greena, který vyšel teď 3. června na labelu Ghostly International. Jinak předtím jsme si hráli z aktuální desky Bicep. A hráli jsme si BDB, Bicep a Benjamin Damage, Chroma 005, Aloe. No a před námi je další novinka, a to album, teď vyšle album DJ Seinfelda, ze kterého my si dáme hned tu úvodní skladbu You Can't Come Home.

lost. I was just

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

0: domácí záležitost, budou to Bratři a April.
1: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
4: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
5: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
9: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Reklama na Radio 1.

Antonie. Všechno nejlepší, my se podíváme na festivaly, galerie a program Rádia 1. Festivaly, žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni, Rohan Design District, festival architektury, designu a témat současného města v pražském Karlíně a na Rohanském nábřeží. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. Léto na zámku, dvoudenní open air festival v areálu Středočeského muzea v Roztokách. Artorzo, multižánrový festival na hradě Krakovec. Galerie, Kemp, Centrum architektury a městského plánování, stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. Kulturní stanice Galaxie, tohle slovo v Americe vůbec neexistuje. Vladimír 518 a Epos 257. The Chemistry Gallery, Beth Orton, tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, Terezianské křídlo v jižních zahradách. Check Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje Melzel Kinsel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác Antonín Mánes mezi komponovanou krajinou a skicou. Jiří Petr Bok, deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnková zahrada 2. Rock Café Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli, Who, Why. Kaštán, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD non-stop, dnes to bude Samgoku a deska East Dimensional Rhythms, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

money.

Every destination out there is mine.

10 hodin, 10 minut a zní nám další novinka na rádiu 1, to od argentinského DJ a producenta Ezequiel Ariase. Jeho teď vyšlý single Psychodelia. Vyšlo 5. června na labelu Anjuna Deep. Před námi je Breaka, loňská deska. AEOUY a Heartbreaker.

0: Přírodě. Artorzo. The Last Dance. Let's Dance. Na hradě Krakovec. Naposledy. Artorzo.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na

0: domluv ví.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, 10 hodin 25 minut a hrajeme si opět dvě novinky z britské scény. Tohle je Daniel Avery a jeho track s názvem Lemon, který vyšel 3. června. A hned potom si dáme britského techno DJ a producenta Marka Bruma a jeho Reality Check.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, je tady soutěž, soutěžíme s kulturním létem.

Tento týden s festivalem Rosnička, 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách, proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant popovou mělkyni Mary Ocher, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel, zaměřený na hypnotické odstíny house music, Sam Goku a nebo dvojici DJ Brom a Sara Sun. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Phobia Kid, Tokyo Drift, Pira Boys, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu, kompletní informace o tomhle festivalu najdete na webu festivalrosnička.cz a vyhrát můžete dvakrát lístek na Rosničku, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, crossbody tašku od české značky Brasy, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy Pece, audioknihu od vydavatelství One Hot Book. Poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected. Na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy GoPass. Připomínám, číslo do studia je 210-323-919 a na co se vás ptám? Festival Rosnička obohatí vystoupení tuzemské hudebnice Tokyo Drift. Ta letos vydala nové EP, ale také hostuje na nové desce Mata 213, jaký je název jejich společné skladby. Zkusíme to bez nápovědy.

0: Haló, haló, slyšíme se, tady Alan.
1: Ahoj, ahoj, Marek, volám ještě na soutěž.
0: Voláš na soutěž, ano, nějak mi to nešlo zvednout.
1: Super, super, prosím tě, jsou to siluety?
0: Jsou to siluety, na první dobrou vyhráváš nejenom dva vstupy na Rosničku, ale spoustu dárků, kterým určitě potěší buď tebe, nebo někoho tvého blízkého. Tak moc gratuluju a zůstaň ještě na telefonu, aby jsme se domluvili.
1: Díky.

0: doing? The Prodigy featuring Sleaford Mons Ibiza, skladba z desky The Day Is My Enemy, 11 let starého alba. A The Prodigy se můžeme letos těšit i v Praze. Předtím naopak novinka vyšla teď 5. června. Hugh Hardy a Circumference a Snakebite.
1: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
2: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
3: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
1: Ve středu 17. června
2: od 6 do 6.
3: Na Rádiu 1.
4: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Dohrála nám další novinka, francouzský projekt Adore featuring Truly Bless a skladba s názvem Phenomenon. Vyšlo teď 5. června na labelu Get Physical Music, předtím album australského producenta, který se říká Blake O'Wade, jeho deska From Sydney with Love z loňského roku a skladba When the Beat's All Done.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
3: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
6: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
5: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Autojarov Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Česlicích. Více na Link.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Reklama na Radio 1.

dřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny.

0: Rodíš se v paprscích světla, záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil, čeká na tvoje činy.
1: Prák jsou tady s novým albem, tohle je skladba z něj s názvem Cockpit, skvělý křest v Akropoli, moc se to povedlo s těmi živými smyčci, to bylo opravdu epika, díky, že já u toho už spoustu let vlastně od začátku můžu být, to je velmi fajn a teď je tady jedna odradovaná pro Báru a pro Fouska, tak to samozřejmě nemůžu nesplnit tohle přání. Ronny Sajsa, reprezent Brown Paper Bag.

11:11 minut, posloucháte Rádio 1, Bjorka, deska remixu k albu Volta. Dneska Voltaic z roku 2009 a The Dull Flame of Desire v Mod Selector for Girls remixu. No a teď opět dva aktuální kousky. Nejdřív to bude Nacho Marco, The Flying Fox, a potom Josh Wink a NGF.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník

0: DJ Markea, zpěvačka Sola a skladba Poetry v remixu od Makota. Předtím Kaito, což je elektronický hudebník z Milána a hudební kolektiv Bialux a Different Path. No a ještě předtím to byla novinka, která vyšla 3. června na labelu Shogun Audio, Viridity a Up to Fate.
1: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Mintmarket.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Jamie XX, Romeo, Oliver Sim, Waited All Night. Předtím teď taky celkem čerstvá záležitost od helsinské dvojky, tvořené Sandrou Tervonen a Juso Malinem. Pearly Drops, featuring Namasenda a DJ Dave a Falling Out of Grace. 11 hodin 43 minut, čas je neúprosný.
1: Kulturní servis.
0: Druhá část kulturního servisu na pátek 12. června je tady. Čas koncerty a tančírnami, filmy, divadly a připomeneme si opět i program Rádia 1. Koncerty a tančírny Kaštán, Scéna Uni Jazzu 19.30, Šimon Slanec, Klubovna Povaleč 19.30, Juval Ron, Klub 00 na 7 na Strahově v 19 hodin DJ Josef Sedloň, Cargo Gallery ve 20 hodin Lakeside X, Fuchs 2, Full House, Pornstar, Martini, Diskotek, First Anniversary a další. Výměník 1 v Českých Budějovicích v 18 hodin swingová tančírna, Groove Bar v 21.30 Eda, u Bukanýra ve 23 hodin DJs Já, Plickhard, Kubik a Čak. Rock Café v 18 hodin Postav, Baku, La Folie, Jay Austin a další. Filmy Kino 35 v 18 hodin Roméria, ve 20.30 přísahám, že za to nemůžu. Kino Dlabačov 18 hodin Srdcovka, ve 20 hodin Den odhalení. Letní kino u Keplera 21.30 Co je ti holka. Kino Aero v 17.30 Spielberg UFO Double Feature. Edison Film Hub 19 hodin Soukromý život, v 21.15 přísahám, že za to nemůžu. Kino Pilotů ve 20.30 Den odhalení, 21.15 Bláznivě. Divadla a Studio Rubín v 19.30 V zrcadlové síni, divadlo Minor v 18 hodin Zátopek, Jatka 78 19.30 Up and Down, divadlo v Dlouhé v 19 hodin Ona je živá, divadlo v Celetné v 19.30 The Increased Difficulty of Concentration, Studio Alta v 18 hodin Tůň, Loď tajemství v 18 hodin divadlo Bratří Formanů a Loutky bez hranic, Cirkus Los Animales Fantasticos, Kulturní stanice Galaxie v 18 hodin Velká fotbalová pohádka. V Rock Café se ve 20 hodin koná underground comedy row stand-up. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD non-stop dnes Sam Goku a deska East Dimensional Rhythms, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

0: Máme 11 hodin a 49, 50 minut a to znamená, že se s vámi pro dnešek už musím rozloučit. Ještě dvě novinky jsou tady, respektive tohle byla jedna novinka, která dozněla, ještě jedna novinka je před námi a dohromady dvě skladby. Tohle byl Tom Jarmy a Glass Like Water v original mixu. Před námi je Dusky a jeho teď v červnu vyšlý single s názvem Elm, který vyšel na labelu Anjuna Deep. No a pak si dáme z aktuálního alba Barryho Can't Swim skladbu Machine Noise for a Quiet Daydream. Mějte krásný zbytek tohodle dne. Myslím, že dneska následujících 3 hodinách se můžete těšit na Douglase. Krásný víkend a já se na vás budu těšit příští týden, výjimečně ne až pátek, ale jako záskok už v pondělí. Díky za vzkazy, díky za poslech. Loučí se Ellen. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Hoj. Hoj. Hoj.
3: Rádio.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Reklama na Radio 1.
7: Máme 12 hodin a posloucháte Radio 1. A tohle je Björk.

Brightonu ze Spojených království. Jmenuje se K-Lone a tohle je jeho edit od Caroline and Caroline Polacek. Tell me I never knew that, the K-Lone edit. Máme 12 hodin, 10 minut, posloucháte Radio 1, já se jmenuji Douglas Arianes a je čas na trochu latino.

0: Reklama Rádia 1.
1: Celetná theatre presents one of the best plays by Václav Havel, the world famous playwright and president. The Increased Difficulty of Concentration, a tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná theatre.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
7: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde?
10: Od lesa prodá auto u ESA.
12: Reklama na Radio 1.
13: Tak před reklamou jsme měli tři písničky. Björk, Violently Happy z roku 1993 v remixu od Masters at Work, jejich 12-inch. Pak K-Lone, jeho remixy od Caroline and Caroline Poláček, Tell Me I Never Knew That, the K-Lone edit. A pak z roku 1973, ale tento týden znovu v reedici na labelu Mr. Bongo Records, Orquesta El Sabor de Nacho, a skladba od, jako cover verzi od Roberto Roena, skladba Bim Bim Bom Bom Que Se Sepa. Teď máme 12 hodin, 18 minut na Radio 1 s Douglasem až do 15 hodin a mám novinku od labelu Toy Tonics z Berlína. Tohle je producent, italský producent Fimiani a track, který opravdu se hodí k letnímu radovanky, i když dnešní počasí nám nepřeje. Fimiani a skladba Cuéntame, the extended version na Radio 1.

třeba v Itálii s Negroni v ruce a právě ujíždím s Fimiani, track, který se jmenuje Cuéntame, novinka na labelu Toy Tonics Records. 12 hodin, 24 minut, posloucháte Radio 1 s Douglasem až do 15 hodin.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.
4: Moc se těším na Den s hudebníky příští týden. Měl jsem čest, že jsem mohl trochu hovořit s Berlin Manson. Fakt vynikající hudební vkus. Jsem zvědav, co vybírá pro nás. Ale mám spoustu novinek dneska, tohle je další. Formace se jmenuje Earth Tones a tady spolupracuji s Oliva a Semblanzas del Rio Guapi. Tohle je v remixu od Captain Planet, track, který se jmenuje Limones.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.
2: No a tento track taky platí jako pozvánku na Respect Festival tenhle víkend. Tohle je Od Okodo and Ogoye Nengo. Track se jmenuje Palagoma.

účinkující na Respekt Festival od Okodo and Ogoya Nengo. Pochází z Nairobi, Kenya. Tento track se jmenuje Pala Goma. Vedáme s novinkou od Muscle Cars. Tento track se jmenuje Ha Ya Eternal Life featuring Natalie Greffel v remixu od Amflow. Muscle Cars. Víkend začíná s Rádiem 1.

0: No a tohle.
1: David Byrne přichází do Prahy příští týden a se těším ohromně. Tohle je jeho spolupráci s Express 2.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na force.cz.
11: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Reklama na Radio 1.

0: Vernon and Da Costa, Novi Track Seminole, As Darkness Falls, featuring Apple Roches, the Guillaume remix. Teď máme 13 hodin a 2 minuty, posloucháte Radio 1 a jak je zvykem o 13. hodinu, znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, pátek 12. června 2026. Dnes má svátek Antonie, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku Festivaly. Jean-globalizace. Festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Rohan Design District. Festival architektury, designu a témat současného města v pražském Karlíně a na Rohanském nábřeží. Landscape. Multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. Léto na zámku. Dvoudenní Open Air Festival v areálu Středočeského muzea v Roztokách. Artorzo, multižánrový festival na hradě Krakovec. V rubriku Galerie Camp, Centrum architektury a městského plánování, vás zvou na výstavu Stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. Kulturní stanice Galaxie. Tohle slovo v Americe vůbec neexistuje. Vladimír 518, Epos 257. The Chemistry Gallery, Bet Orten, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, Terezianské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, Milcer, Kincel, Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Antonín Mánes, mezi komponovanou krajinou a skicou. Docs, Jiří Petrbok, Deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnková zahrada 2. Rock Cafe, Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli, Who? Why? Kaštán, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon, Preissig, fotografie, grafiku. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chválský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Trafo Gallery, Lucie Rosická, Laundromat, program pro jemné zacházení. Villa Peller, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Lirens, Spectre in the Wedge. V koleji jedna v Březnici, Jaromír 99. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Galerie etc. Art, Petr Kalmus, první živý sváty. Pragovská galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrázky konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Nebo jedna v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Čitárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg, Art. Artoto Gallery v Uhelném Líně, Timo, Bude. Karpuchina Gallery, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržný palác Tusculum a další místa v Praze v Pardubicích, Biennale ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. A tady na vlnách Rádia 1 od 18 hodin vysíláme knižní servis, od 18.10 TJ Evo a Vintage Cool, od 19 hodin CD Nonstop a dneska Sam Goku East Dimensional Rhythms. Od 20 hodin Shaker a od 22 hodin Reggae Club, a to vše v docela nabitém programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, pátek 12. června 2026. Dnes má svátek Antonie, takže všechno nejlepší. No a na přípravu na koncert Davida Byrna jsem vybral jedna z tracků z mých možná první nebo druhý nejoblíbenější album od nich, Speaking in Tongues. Tohle je track Pull Up the Roots, Talking Heads na Radio 1.

0: Album se jmenuje Speaking in Tongues z roku 1984, nebo 3, pardon, Talking Heads a skladba Pull Up the Roots. David Byrne přichází příští středu do Prahy.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surfkytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
0: Další novinku na labelu Toy Tonics. Producent pochází z Buenos Aires, jmenuje se A Lot. Tohle je skladba Kekeres, The Extended Mix.

0: Pesnička z nového alba Amor, Amor Odio. Argentinský producent žijící v Barceloně jmenuje se A Lot. Track, který se jmenuje Kekeres, The Extended Mix na labelu Toy Tonics. 13 hodin, 22 minut. Víkend začal s Rádiem 1.
1: Jedna reklama.
2: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
3: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
4: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
1: Jedna reklama.
0: No a tohle je trochu sakrilegium, ale jdeme do toho každopádně. Nový remix od Wally. Tentokrát remixuje Prince, I Wanna Be Your Lover, the Wally edit. Let's go!

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Tati.
2: Copak?
1: Dívej.
3: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
4: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
6: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.
9: No a tohle je jedna z mých nejoblíbenějších tracků letošního léta. Podaný Folamour a Leon Fall. Track se jmenuje Zuby featuring Flavia Coelho, ale Zuby jako nejde o zubech, ale jako Zuby se píše, ale je to v portugalštině subir jako jít nahoru. Každopádně vynikající track od Folamour a Leon Fall. Abych naladil vás na víkend s Rádiem 1.

0: jsou Francouzi Folamour a Leon Fall. Nový track se jmenuje Zuby featuring Flavia Coelho. Pokud vám zajímalo to, co jsem dneska hrál, celý tracklist je na webu Rádia 1. Mám playlist na Spotify, který se jmenuje Rádio 1 2026. A jsem i na Apple Music. Dnešní playlist se jmenuje R1 26 06 12. Jmenuji se Douglas Ariane, jsem s vámi ještě hodinu. Za 20 minut máme host ve studiu od Festival Boskovice, Milan Karník, programový ředitel.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme pro vás připravili novinky v hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat naše hitparáda v repríze v neděli ráno od 9 hodin. Zítra ráno od 9 hodin máme reprízu Velké sedmi, takže máte hezký poslech postaráno. Takže máme 13 hodin 43 minut na Radio 1 a ta příští skladba je novinka a je to taky jako první vlaštovka vlastně na nový projekt, který jsem podpořil přes Kickstarter. Jde to o A Guide to the Birdsong of West Africa Remixed. Tohle je remix od Fotei ve spolupráci s Le Maman du Congo a Robin a track, který používá nahrávky jednoho ptáka, který se jmenuje Loango Weaver. Takže tohle je The Fotei Remix od Loango Weaver na Radio 1.

tohle je ukázka z nového kompilací remixu od různých DJů. Tohle je Fauté a ve spolupráci s Le Maman du Congo a Robin. Jmenuje se to a Guide to the Birdsong Remixed. Vychází to prej snad v říjnu, pokud se ženou dost peněz.

0: 戏。
1: Adorable, adorable. Vřele doporučuju na labelu Šika Šika. Tohle je další novinka v podání Psy Galaxy. Track, který se jmenuje Human Music, The Afro Mix.

0: Di Semonoye, Human Music, The Afro Mix featuring Gina Sobel od Psy Galaxy. Za chvíli máme host ve studiu, bude vyprávět o festival Boskovice. Milan Karný, programový ředitel. 13 hodin, 53 minuty na Radio 1.
1: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
9: Divadlo. Setkání. Naslouchání.
10: Dialog. Hradec Králové.
9: Divadlo. Setkání. Naslouchání.
10: Dialog. Hradec Králové.
9: 19. až 26. června.
10: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
9: festivalregiony.cz.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
13: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
12: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
13: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: Reklama na Radio 1.
0: Tak tohle je další novinku v podaní K-Lone, který remixuje Chanel Beads a track Police Scanner, The K-Lone Edit. Za chvíli máme Milan Karník, programový ředitel festivalu Boskovici, tady ve studiu. Posloucháte Radio 1.

0: Cailone, sklába Chanel Beads, Police Scanner, jeho edit od Cailone, najdete na Summer Remixes od něj. Tak teď máme 14 hodin a posloucháte Radio 1, vysíláme z Prahy do celého světa na frekvenci 91,9 FM, nebo v Plzni na 97,5, v Liberci 98,7 FM a v Českých Budějovicích na 102 FM a jsme taky na DAB celoplošně tady v Čechách. Jmenuji se Douglas Arianes a mám vzácný host ve studiu z festivalu Boskovice, Milan Karník, programový ředitel. Tak vítám v Rádiu 1.
1: Dobrý den vám i divákům.
0: Tak jak jdou přípravy na letošní festival Boskovice?
1: Řekl bych, že přípravy jsou vrcholí. Máme měsíc před festivalem a teď to jede na plné obrátky. Nemáme ani minutu volné chvíle.
0: Man. Tak co nás očekává letos na ten festival?
1: Letošní festival, předně řeknu asi kdy, se koná 9. července až 12. července. Uh-huh. Samozřejmě v Boskovicích, v kouzelném městě v Jihomoravském. A máme samozřejmě, náš festival je multižánrový, takže návštěvník zažije hudbu, filmy, divadlo, výstavy. Novinkou letošního roku vytvořili jsme scénu pro performance.
0: Okay.
1: Nazvali jsme ji Performance Hub a chceme vlastně návštěvníkům představit performance jako svébytnou uměleckou formu. Mm-hmm. Což se moc u nás neděje a my jsme si řekli, že to zkusíme. Uvidíme, snad se to podaří.
0: Okay.
1: Jestli můžu o tom performance trošku něco říct,
0: klidně.
1: Protože je to asi jedna z největších novinek, je to úplně nová scéna, která nikdy nebyla, tak budeme tam mít průběžně během festivalu 4 performery nebo více, ale zmínil bych především Petra Válka, což je světový fenomén, nevím, jestli znáte, ale on je v zahraničí víc známý než u nás, což si myslím, že je škoda. Prostě to vypovídá o tom, co dělá a my ho tam budeme mít, je to brikolážista. Potom hvězda, nebo taková, řekněme, zakládající jméno, pan Havlík s Janou Orlovou si připraví pro festival několik performancí, které budou reagovat na to místo a na tu atmosféru. Co dál?
0: Takže okolo 50 koncertů budou filmy, budou divadelní představení a právě ty performance.
1: Ano, ano. Velká změna pro letošní ročník je ta, že náš divák byl zvyklý na večerní program hudební v letním kině, což je velká scéna a tam bohužel se nám nepodařilo kvůli rekonstrukci zámeckého parku u toho letního kina tam tu produkci zařídit, takže tam pojedou pouze filmy. Ta večerní produkce hudební se přesouvá do Panského dvora, takže jako kdyby navazuje na to, co se tam bude dít odpoledne. Bude to jedna scéna. Hudebně dále potom v synagoze koncerty. Důležitá scéna je u hradu Palouk. Mm-hmm. Palouk u hradu, kterou vždy, nebo dlouhá léta nám zařizovala Potrvá, Davidská.
0: Ano.
1: A letos se nám o to stará pobočný spolek Unijazzu Boskovický, takže to bude jejich taková, to bude taková scéna, kde se budou moc, taková aktuální mladá scéna. V noci DJs, mladé kapely, také divadla.
0: Takže 4 dny, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, 9. července až 12. v Boskovicích.
1: Je to tak, čtvrtek je oficiální zahájení festivalu, je v 5 hodin ve skleníku zahajovacím koncertem. Zahrajou nám argentinští Cigan Gypsy Tango Trio. Z těch zahraničních jmen máme ještě japonské Green Milk from the Planet Orange, polské Fish Basket a slovenskou Dorotu Nvotovou s bandem.
0: Wow, ok.
1: Potom bych chtěl pozvat určitě na legendu Ohm Square.
0: Oh yeah. Mám e-track připravený od nich za chvíli, ale Ohm Square, jak jste nalákali na festival?
1: Tu kapelu?
0: Ano.
1: O to se nám stará náš dramaturg Antonín Kocábek a vlastně Myslím si, že to nebylo spojeno přímo s tím, ale...
0: Takže Tonda Kocábek z rádia je...
1: Ano, přesně okay, tak, to je náš hudební dramaturg, který zařizuje převážnou většinu těch koncertů. Takhle, máme jazzovou scénu, na to máme dalšího dramaturga, bluesovou scénu a každý dramaturg se věnuje nějakému záběru. Mm-hmm. A konkrétně Om Square, jak na ně přišel, tak to já nevím, ale každopádně letos hudební vydavatelství Polí 5 Josefa Jindráka, což je jedno z nejdůležitějších vydavatelství v Čechách pro nezávislou hudbu, mm-hmm, tak Om Square u nich vydávají.
0: Okay.
1: A my tam letos se připojujeme k oslavě 20 let vydavatelství Polí 5, takže je to vlastně součást tady toho balíku. Budeme tam mít i Pepu Jindráka, besedu s ním, který nám snad řekne něco o tom, jaké to je v dnešní době vést nezávislý label pro hudbu alternativní. Dále výstavu fotografií Karla Šustra k tomu tématu, to znamená kapel, které jsou u Polí 5 a myslím, že 6 nebo 7 koncertů těch kapel zpřízněných z Polí 5. Takže to je jedna taková tématická rovina toho festivalu.
0: OK. Mám otázku jako trochu osobní. Mm-hmm. Letos je váš první festival jako programový ředitel. Jak jste na to? Jako vy nejste unaven, nebo...
1: Jak jsem na tom já teď?
0: Ano, ano.
1: Já jsem velmi unaven, protože samozřejmě běžné svoje povinnosti si plnit musím dále. Jsem hudebník a učitel, mimo jiné, a do toho teď každou volnou chvíli vlastně vyřizuju nějaké věci, které je potřeba vyřídit. No. Mm-hmm. Teď není čas opravdu ztrácet čas už.
0: Úplně chápu.
1: Třeba aktuálně, jestli můžu, to je taková zajímavost, protože další důležitá rovina letošního ročníku je, že galerie Otakara Kubína pořádá, což je galerie v Boskovicích, tak pořádá výstavu Josefa Koudelky Invaze 68, což je jeho ikonický cyklus, který zachycuje dramatické události srpna 1968. A toto bylo nějakou dobu v plánu a my jsme řešili, jestli by nebylo fajn, kdyby tam náhodou pan Josef Koudelka se naskytl, a nám se podařilo. On wow. přijede na festival, protože budeme uvádět 2 dokumenty o něm a podařilo se zařídit, že přijedou tvůrci, režiséři těch filmů a pan Koudelka si řekl, tak když tam budou oni, tak mě to stojí za to přijet taky, takže návštěvník se bude moct potkat s Josefem Koudelkou, nejenom skrze jeho dílo, ale vlastně i osobně s ním na festivalu. To je, myslím, velké lákadlo.
0: To klobouk dolů, to je velký get. Jako, opravdu, jako, mám nekonečný obdiv pro jeho práce.
1: Ano, také, také.
0: Man, a takže budou i ty fotografie a takové umělecké představení nebo výstavy.
1: Výstav budeme mít, tuším, 7 z hlavy. No, bude toho poměrně dost. Pokud byste chtěli nějaké konkrétnější jména, kdo tam bude, tak budeme mít práce výtvarnice, grafičky a ilustrátorky Evy Wolfové, mm-hmm, obrazy architekta a malíře Petra Bureše nebo konceptuální dílo mladé ukrajinské výtvarnice Viktorie Mašenko.
0: OK. A jste říkal před chvílí, že web už funguje, nebo už má ty nejaktuálnější informace.
1: Je to tak, pokud případné návštěvníky by zajímalo, jak vypadá festivalový den a co bude na programu, tak na www.boskovice-festival.cz, to jsou internetové stránky festivalu, už teď je line-up po každém dni. Myslím, že tam není úplně 100%, ještě budeme se snažit to dotáhnout co nejdřív, ale jako 90% už tam lze najít, takže když víte, že přijedete na pátek, nebo ideální je přijet na celý festival, stojí to za to, ale někdo třeba může jenom v pátek, se můžete podívat, v kolik co kdy začíná už teď z pohodlí domova.
0: OK, právě. A kdy hraje Om Square například?
1: Om Square hrají v pátek jako poslední kapela na Panském dvoře.
0: Oh, okay.
1: To znamená v 11.
0: Okay. Dobrý.
1: Možná něco málo ke vstupnému. Mám tady totiž, máme nové kategorii fanouškovského vstupného, pokud by chtěli, a potom ještě vstupenku pro podporovatele. To všechno objeví na těch stránkách. Uh-huh. Tam bych jenom zmínil, že ta stojí 3000 korun a dostane k tomu z merče nějakou. Je to prostě podpora toho festivalu.
0: Aha.
1: Jinak se dají lístky zakoupit na klasických platformách GoOut a SMS Ticket. Uh-huh.
0: A jak je to s ubytováním? Jsou nějaké místa, kde se dá uléhat hlavu?
1: Ti, kdo k nám jezdí, už to znají. Toto se nemění. Máme k dispozici nádherný zámecký park přímo pod zámkem, který nám propůjčují, te snažíme se ho nezničit, a je, tam je stanové městečko s nějakou hygienou, toaletama zařízené, hlídané, je tam i úschovna věcí, a potom druhá možnost je ve škole v tělocvičně. Tam máme taky hlídaný prostor, kde vlastně se jako přespává.
0: Aha. A to se zařídí přes web?
1: To se dá vyřídit přímo na místě, když přijdete na infostánek, vyřídit si vstupné, tak tam vám dají veškeré informace, kde, co a jak se dá ubytovat.
0: A nebo nějaké hotely, penziony okolo?
1: Určitě Boskovice jako všude mají spoustu takových těch Airbnb kapacit, ale tady upozorňuju, že pokud by toto měli návštěvníci v plánu, ať to udělají co nejdříve, protože jinak by se jim mohlo stát, že už ty kapacity nebudou mít.
0: OK. Tak já mám připravený jednu písničku od Ohm Square, pokud jako si dovolíte. Tohle je track Born Killer. Ohm Square účinkující na Boskovický festival 9. až 12. července. Festival pro židovskou čtvrt, tak here we go.

0: Ohm Square, skladba Born Killer, a tohle je z jejich album z roku 1997 Omofonika. Si myslím, že je to první album vůbec. Born Killer, dost dobrý track. Ohm Square je asi headliner, nebo jedna z účinkujících na letošní festival Boskovice, a máme tady programový ředitel festivalu Milan Karník tady ve studiu, a právě jsem chtěl se zeptat, jako ta logistika musí být neskutečný s tím festivalem.
1: Logistika je velmi náročná v takto velkém provedení.
0: Protože nejsou jen hudebníci a jsou jich 50 nebo 50 koncertů.
1: 50 koncertů, ano.
0: Ale máme divadelní společnosti, umělci, jako spoustu věcí, a každý z nich potřebuje své logistika.
1: No, za to patří velký dík našemu produkčnímu týmu, který je velmi malý na to, jak velký festival to je, ale dělá to skvěle.
0: Wow. A pojďme se trochu mluvit o divadelní akce, co máte nachystáno.
1: Divadelní část festivalu, tři slova, my máme jako originalita, experiment, imaginace. Jsou pro nás důležité klíčové slova pro tuto odnož festivalu, a máme letos poprvé, se přesouváme s večerníma divadelníma představeníma do Sokolovny. Tam jsme ještě nebyli, tak uvidíme, snad to bude fungovat, jsme přesvědčení, že ono, co ovšem zůstává, je scéna na Hradě. Mm-hmm. Tradiční sobotní odpoledne je věnováno přímo na zříceně Hradu, budou tři divadelní představení. Převážně, nebo tam jsme trošku na kabaret, cirkus, improvizační divadlo zaměření. Budeme tam letos mít God Save the Drama Queen a jejich novou Trune Story. A potom také klaunské duo Thea a Lisa. Absurdní komedie Spolubydli. Sokolovně to bude divadlo Al Dente, Stand Up Down, nebo kolektiv Hůlová Havrda Vrba uvede novou audiofikční performanci Komitét pro řešení kanalizačních otázek.
0: Wow.
1: V neděle zase máme samozřejmě divadla i pro děti. Chceme ten zápřah generační, aby byl co nejširší pro všechny. A tam klasicky se nic nemění. V neděle patří dětem ve Farské zahradě.
0: Super. A vše se děje ve festivalu Boskovice 9. až 12. července 2026 v Boskovicích u Brna, nebo trochu na sever od Brna.
1: Severně od Brna, ano.
0: OK. Tak Milan Karník, programový ředitel festivalu, děkuju za návštěvu. Ač se vám daří, a opravdu jako celý festival, máte můj obdiv a respekt.
1: Moc děkuji za pozvání a zdravím všechny a přijďte se podívat. Bude to skvělé.
0: OK. Tak teď zpátky k nové hudbě. Tohle je Carrier Collective a Polly Mayrick, track, který se jmenuje Pray for Rain, The Winter Sun Remix. Posloucháte Rádio 1 s Douglasem až do 15 hodin.

0: anglická formace Carrier Collective a Polly Mayrick, nový track, se jmenuje Pray for Rain, The Winter Sun Remix. Vychází to 3. července na labelu Color and Pitch. Chtěl jsem ještě jednou poděkovat Milan Karník z festivalu Boskovice. Celý program je na webu boskovice-festival.cz. 14 hodin, 25 minut na Radio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
3: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, Mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na PragueOpenAir.cz.

0: cenách e-obuv ví.
1: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
2: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmí

0: nechte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
1: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Autojaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
2: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.
7: No a tohle je novinka od berlínský producent Delphonic. Jeho nový remix se jmenuje Samba de Filipa.

0: Gaska z nový EP, který vyšlo dneska. Daz It Up Reworks Volume 4 od berlínského producenta a DJ Delphonic. Track se jmenuje Samba de Filipa. Já to mám na jeho Bandcamp. Delphonic030.bandcamp.com. 14 hodin, 35 minut, posloucháte Radio 1.
1: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
2: Váš oblíbený Den s hudebníky na Radio 1.
3: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
1: Ve středu 17. června
2: od 6 do 6.
3: Na Rádiu 1.
4: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.
0: No a tohle je novinka v podání producenta z Chocný. Jmenuje se Namez Sela. A tohle je nový track Mi Tierra. Český latino, anebo český afro. Ano. Ano, prosím. Namez Sela na radio.

their brand new track, Mi Tierra. Name sa pokazis kocni. A čas od času mi něco hezkýho posílá, jako například tohle. Díky. 14 hodin, 41 minut. Posloucháte Rádio 1. Právě dorazil do studia Jirka Štefl, takže máme

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Jirko. All right, posloucháte Rádio 1, 14 hodin, 48 minut a mám pár ještě písniček, včetně právě novej Jungle track, který se jmenuje The Wave.

brand new jungle track, který se jmenuje The Wave. Předtím jsme měli Unique a Mile High Club, 49th and Main, formace z Dublinu, track Round the Block featuring Jane. Celý tracklist je na webu Rádia 1, anebo můžete mě sledovat na Spotify, kde mám playlist, který se jmenuje Rádio 1 2026. Jsem i na Apple Music a dnešní playlist na Apple Music se jmenuje R1 jako Rádio 1 26.06.12 jako dnešní datum. Zároveň, pokud nemáte co dělat zítra, hraju v rámci Den na řece v Libčicích na Vltavou, tak bude to hezký, bude to tropický snad. Doufejme, že počasí se nám daří. To je asi jediná věc. Tak poslední skladba dneska je v podaní producent, který se jmenuje Hatu, a tohle je skladba Sexo Agresivo, a trochu Latin Club nakonec na Radio 1. Ahoj, hezký víkend, Douglas.

0: jedno.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa Klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
2: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
10: Po celý víkend 12. a 13. června proběhne poslední ročník festivalu Arturzo na hradě Krakovec. Víkend plný hudby, divadla a současného umění. Na třech scénách vystoupí Zed Baboon, Clarinet Factory, Essex Band, Marshman, Jegor Zabelov, Chalupsky, Subito s Omnionem, Zen Raccoon, divadlo ADHD a mnoho dalších. Program pro děti, výstavy a workshopy pro celou rodinu. Možnost kempování v přírodě. Arturzo. The Last Dance, Let's Dance. Na hradě Krakovec, naposledy. Arturzo.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Reklama na Radio 1.

co nejpříjemnější poslech přeji. Je krátce po 3 hodině odpoledne, pátek. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Štefl. A jak svého času říkali na Hlasu Ameriky, přeji příjemné a ničím a nikým nerušené vysílání. Ať jste, kde jste.

Na úvod Mood Selector, ukázka z letošní desky Classics Volume 1 v podobě tracku Blockchain. Tady už je Who Said.

0: Reklamaráde a jedno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.

0: obuv ví.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Reklama na Radio 1.

Novinka od The Afghan Wigs a dostaná se v Jungle Roo. A teď už k domácí scéně pro všechny, kteří dneska vstávali na čtvrtou, aby se podívali na náš úchvatný tým reprezentující statický defenzivní fotbal toho nejkrásnějšího stylu. No nic, dáme si Mutanty fotbal. Ať to spláchneme sonicky.

Halma. Brnění. Kroužková košile. Oboruční meč. Všechno je připravený. Palsát. Řemdich. Kůň. Je čas jet. Lučištníci na hradbách. Napnutý tětivy. Katapult. Na obzoru zvedá se prach. Blíží se. Rozhodující hodina. Halma. Miloval hrdiny. Jako každý kluk dokázal hodiny. Hltat jejich příběhy hodiny.

otcovství. Pak vyrost, zestárnul a skoro zapomněl na všechny ty světy, příběhy, který v sobě kdysi měl. Rytíři, draci, princezny, smysl.

0: sebou nebe, pod sebou tribunu, našel svý místo, svůj svět, ve kterým nebyl sám. Není 25 tisíc dalších lidí, to cítí stejně a stejně to vidí. Šála na krku a řev, jedna armáda oblečená do stejných barev. Fotbal! Hraj to jako hráč, ne jako sráč.
1: Zdenku, máš k tomu něco? Je vedro. Namočte si hlavy.
2: Kulturní léto Rádia 1. Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf kytarovka Santan Club. Z československých vod byl z rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pira Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Antilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1.
3: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

obýváku nikdo není, jenom televize v českém znění, v kulturáku kapela a písničky, co nejsou její. V baloňáku detektiv, který nic neví, nemůže v kapse nahmatat svůj deník.

0: znám.
1: Vždyť jo, to je Rádio 1.
2: To je Rádio 1.
3: Jan Vlad, ten se pochopitelně zjeví na Vladfestu 27.6. Young Blood a The Greatest Parade.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Mind Julep na Rádiu 1 s písničkou Next Life. Za chvilinku si zasoutěžíme v rámci festivalu Tanec Praha 2026, ale ještě

0: Soutěž Rádia 1.
1: Mezinárodní festival Tanec Praha přiváží tanec z celého světa do 22 měst a obcí od 1. června do 23. června. Vystupují zahraniční hvězdy v celé pestrosti současné taneční scény z 12 zemí Evropy, Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Celý hlavní a doprovodný program i představení v regionech, včetně prodeje vstupenek, najdete na stránkách tanecpraha.cz. Jako výhru za první včasnou a správnou odpověď nabízíme dvě vstupenky na představení Paradise Birds Jany Rautové a Kláry da Košta v Ponci v divadle Pro tanec na 22. června od 19.30. A ptám se a rovnou i nabízím volby, byť teda pokud jste poslouchali, co jsem před chvilkou říkal, tak by to pro vás mělo být snadné. Z kolika zemí a kolika kontinentů jsou umělci vystupující na 38. ročníku Mezinárodního festivalu Tanec Praha? A rovnou nabídnu, že buď z 12 zemí a 4 kontinentů, případně z 20 zemí a 3 kontinentů, nebo z 10 zemí a ze 2 kontinentů. Telefonní číslo sem do studia je 210 323 919. A na lince mám prvního volajícího. Hola, hola, Rádio 1, slyšíme se?
2: Ano, tady Honza, ahoj.
1: Ahoj, Honzo.
2: Já si myslím, že to bylo 20.
1: Z 20? A není to tak, prosím tě. Tak příště.
2: Aj, aj, aj.
1: Příště hodně štěstí. Měj se hezky, ahoj.

0: tušíme. Po druhé, hola, hola, Rádio 1, zdravím.
1: Zdravím. Já myslím, že je to z 12.
0: A je to správně, je to 12 zemí a 4 kontinenty, takže vstupenky na představení Paradise Birds jsou tvé, vydrž jenom chvilinku na drátě, ať si dohodneme převzetí, ano?
1: Díky.
0: Blahopřeju, měj se hezky, ahoj.

soutěží zněl Tom Charmy a jeho Glass Like Water. Nyní už posloucháte poctivou legendu The Chemical Brothers, jejich Goodbye.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
10: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
12: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie, Braco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
13: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
14: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
15: Reklama na Radio 1.

Good.

Bale a New Age s trackem Back to Earth. Posloucháte Rádio 1. Pro nejbližší chvíli Pile a Uneasy. A pak zazní domácí Black Star Jesus, který shodou okolností bude jedním z muzikantů, který se představí v rámci Dnes hudebníky na Rádio 1. Ale tady už tedy Pile a Uneasy.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Paul Banks, Gimme Danger. Před kulturním servisem ještě Action Bronson.
1: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis je zde, je pátek 12. června. Všechno nejlepší všem Antoním k jejich dnešnímu svátku. A máme tu před sebou koncerty a tančírny, filmy, divadla, rubriku Ostatní a pochopitelně i program Rádia 1. Koncerty a tančírny Kaštan, scéna Unijazzu od 19.30 zahraje Šimon Slanec. V klubovně Povaleč od 7:30 Yuval Ron. V klubu 007 na Strahově dneska retro od 19 hodin s DJem Josefem Sedloněm. V Cargo Gallery od 20 hodin Lakeside X, Fuchs 2, Full House, Pornstar Martini Discotheque, First Anniversary a další. Ve výměníku 1 v Českých Budějovicích od 18 hodin swingová tančírna, v Groove Baru od 9:30 Eda, u Bukanýra od 23 hodin DJové Jab, Light Art, Cubic a Chuck, a v Rock Cafe od 18 hodin Pasta v Beku, La Folie, Jay Austin a další. Filmy Kino 35 od 18 hodin Roméria, ve 20:30 Přísahám, že za to nemůžu. Kino Dlabačov 18 hodina Srdcovka a ve 20 hodin Den odhalení. Letní kino u Keplera zve od 9:30 večer na snímek Co ti je, holka? V kině Aero od 17:30 Spielberg UFO Double Feature. Edison Film Hub od 19 hodin Soukromý život a v 21:15 Přísahám, že za to nemůžu. V kině Pilotů od 9:30 Den odhalení a ve 21:45 Bláznivě. Divadla a Studio Rubín v 19:30 V zrcadlové síni. Divadlo Minor v 18 hodin Zátopek v prostoru Jatka 78 od 19:30 Up and Down. V divadle v Dlouhé od 19. Ona je živá. Divadlo v Celetné v 19:30 The Increased Difficulty of Concentration. Studio Alta v 18 hodin Tůň. Na lodi tajemství od 6 večer. Divadlo Bratří Formanů a Loutky bez hranic. Circus Los Animales Fantasticos. A Kulturní centrum Galaxie. 18 hodin začíná velká fotbalová pohádka. Rubrika Ostatní zve dnes do Rock Cafe. Ve 20 hodin začíná underground komedy Raw Stand Up. A na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18:10 Vintage Cool, v 19 hodin s pořadem CD Nonstop, dneska deska East Dimensional Rhythms, jejímž autorem je Sam Goku. Od 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club. Moje jméno Jiří Štefl, budu tu s vámi do 6. hodiny večerní. Teď už zpátky k hudbě.

0: Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře Boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
1: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
2: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
9: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
10: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
9: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Reklama na Radio 1.

0: minut.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme pro vás připravili novinky Hitparády Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem The Wave,

0: šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

a jedna z pěti novinek na Hitparádě Rádia 1. Weezer společně s Wednesday. We might as well be strangers. Tady už je Rex the Dog. I need your body. A mimochodem ještě jeden pes zněl před upoutávkou na novinky na Hitparádě. Ten byl chce utilý Fat Dog Peace Song.

lehká omluva za renonce. Teď posloucháte Julianu Hetfield a Rex the Dog bude za chvilinku. Přece jenom to ranní vstávání společně s kvalitním fotbalem, to

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonal.

dál, tady neklid. Pauza ti skončila, nespí. Dělej, pracuj, stresuj se, volej. Prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid. Trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko. Odpočineš si až v rakvi. Čau.

si stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na krku.

na světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu svini. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptá mi do ucha, že je to málo.

0: Rádio 1.
1: Na Rádio 1 před chvilinkou Past, ukázka z čerstvé desky Fotr v podobě tracku s názvem Neklid, Past, Rest, Idea a Zef. A teď už Viagra Boys.

that most deaths happened in pilot school.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
5: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Reklama na Rádio 1.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Crack and Smack remixující Hot 8 Brass Band. Posloucháte Rádio 1. Těšit se můžete například v zápětí na Snail Mail, případně za ještě delší chvilku na ukázku z EPčka od YouTube Easter Lily, které vyšlo 3. 4. Dáme si písničku In a Life.

0: jedno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC

0: slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: YouTube, vynikající formě, aspoň podle mého názoru, písnička In a Life.
1: CD Nonstop. Za elektronickým projektem Samgoku najdeme od konce minulé dekády čínského producenta žijícího v Německu jménem Robin Wang. Jeho debut East Dimensional Rhythms z roku 2021 si nabídneme v souvislosti s jeho blížícím se vystoupením na festivalu Rosnička ve Svitavách. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

americká indie trojice Yes. Poslouchali jste písničku Love Bomb. Tady už se hlásí DJ Seinfeld. Everything you...

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

What You Say od Krakazat. Nyní Matic, One Scene. Jinak před chvilinkou po DJ Seinfeldovi to byly ještě The Crying Nudes. Nyní už tady Matic, One Scene. Rádio 1.

Třetí novinka. Mosai Kura featuring Nyka Vols a skladba Truly. Čtvrtá novinka. Friedberg a věc nazvaná Woo.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Jednou, až všichni odmaturujeme.
2: Točím dokument.
1: Půjdem na vejšku, budou z nás doktoři a právníci.
3: Běž si pro vrus, lehneme, dáme závod v trati a kři.

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

předposledním trackem, který jsem vám dneska vybral, byla záležitost pod názvem Light, spolupráce Liv Campbell a projektu Business as Usual. A úplně na rozlučku velká vzpomínka do Sabres of Paradise a RSD. Přeji krásný víkend a těším se, pokud se doladíte zase příští pátek mezi 3. odpoledne, 6. večer. Moje jméno je Jiří Štefel. Bylo mi ctí, mějte se, blaze.

0: Radio 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
6: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
5: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
7: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
12: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Reklama na Radio 1.
14: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze z internetového literárního časopisu e-literatura se budou věnovat dvěma překladovým knihám. Nejprve debutový román Angličanky Camille Barnesové nazvaný A jestli se nezabili, který pro e-literaturu recenzovala Veronika Krajíčková. Ta oceňuje, jak autorka humorně a zároveň citlivě vypráví příběh o jedné takzvané normální rodině. Barnesová sice navazuje na klasiky anglické literatury, ale využitím několika časových rovin, metanarace a divadelních dialogů připomene postmoderní romány svého strýce Juliana Barnese. Hrdinkou autorčiny fiktivní autobiografie je Miranda, nepříliš úspěšná anglická herečka žijící v Paříži, která o víkendech jezdí na venkov za svými rodiči sedmdesátníky. Už ve vlaku na Mirandu vždy padne úzkost, protože ví, že bude muset opět plnit matčiny nesmyslné požadavky, poslouchat její nemístné poznámky a do toho řešit malicherné spory svých rodičů, kteří se v ničem neshodnou a jeden druhému lezou na nervy. Mirandin otec, který dřív učil filozofii na Oxfordu, bere život jako systém filozofických tezí. Neustále dceru i manželku poučuje a neprojevuje vůbec žádné emoce. Mirandina matka není v románu nikdy jmenována. Je vykreslena pouze jako žena, která sice porodila dvě dcery, ale žádné velké citové pouto k nim necítí a nedělá nic jiného, než že snáší vrtochy svého manžela. Miranda se z frustrace z návštěv u rodičů vypisuje do e-mailů, jež posílá své starší sestře Charlotte, rozvedené manažerce, nadále žijící v Anglii. Namísto soucitu a pochopení však Miranda od starší sestry často dostává jen další instrukce, co má zařídit. Například, když jejich matka musí na operaci druhé kyčle a spory v rodině eskalují. V románu se sice nedočkáme žádné dechberoucí zápletky, možná snad jen pseudozápletky týkající se vztahu Mirandiných rodičů, ale Barnesová čtenáře strhne humoristickým tónem, jakkoliv mnohdy jsou popsané situace spíše tragikomické. Velkou předností knihy je nevšední styl vyprávění, který čtenáře nepřestává překvapovat. Zpestření nepřinášejí jen dopisy, které nabízejí vypravičskou polyfonii, ale i divadelnost celého románu. Mezi dopisy jsou vsunuty dialogy ve formě divadelního scénáře a některé kapitoly představují jen divadelní obrazy. Celý román se soustředí na ženskou zkušenost s mateřstvím a rodičovstvím a osobnost otce lomeno dědečka, filozofa, je redukována na to, jak ho vidí ostatní postavy. Jediný moment, kdy k nám stárnoucí muž promlouvá vlastním hlasem, nalezneme v závěru románu, kde Barnesová nechá čtenáře nahlédnout do vnitřního světa této postavy skrze vyprávění vnučky Alice. Filozof zůstává do závěru románu hádankou nejen pro své dcery, ale i pro čtenáře. A tak uzavírá Veronika Krajíčková svou recenzi knihy A jestli se nezabili pro časopis iLiteratura.

0: Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Druhou knihou v našem dnešním výběru je soubor textů karlovarského rodáka Waltera Sernera, německy píšícího žida, který žil na různých místech Evropy a zakotvil v Praze, kde byl ovšem nacisty deportován do Rigy a tam zavražděn. Knihu nazvanou Tygřice a jiné gaunerské povídky pro e-literaturu recenzovala Adéla Grimes, která konstatuje, že příběh nejdelší titulní povídky o obhroublé královně pařížského podsvětí žene čtenáře z kouta do kouta, od popisů horoucí vášně k naprosto chladným, střízlivým stavům bez emocí. Rudovlasá prostitutka Bichette, zvaná Tygřice, je šelma s pořádně ostrými drápy. Platící milenci jí sami padají k nohám, někteří se kvůli ní dokonce už zastřelili nebo skončili ve vězení a jí přitom nedělá sebemenší problém od sebe amanty bezcitně odkopávat anebo se s nimi krvavě poprat. Z každého jejího kroku sálá hrdost, drsnost, sugestivnost i bujarost, umocněná peprným argotem. Její románový protějšek, jinž do prostředí štětek, pasáků, hochštaplerů a mondénních tuláků patří stejně dobře jako ona, se jmenuje Fetz a většina Pařížanů v něm spatřuje podivína nebo idealistického pohrobka. Ve svých 32 letech jede takzvaně na neutrál. Nic se mu nechce, po ničem netouží a žije pouze setrvačně. A právě jemu se podařilo podmanit si neskrotnou Bichette a stát se jejím dlouhodobým milencem, což v pařížských nočních klubech vzbuzuje nemalé pozdvižení. Ačkoliv se Fetz a Bichette navzájem ujišťují, že lásku pouze hrají a dodržují pakt o vztahu bez citových investic, opak se ukáže být pravdou. City vyjadřují Sernerovi postavy pouze výjimečně nebo z vypočítavosti a více než na duševní pochody se zaměřují na tělo. Autor čtenáře barvitými popisy teleportuje do exotického světa šlapek a kaváren, které sám více než dobře znal. Nebojí se filozofování ani veristických detailů, co se erotiky a násilných scén týče, přičemž některé vyhrocené až bláznivé momenty překvapí i otrlejšího čtenáře, jenž se místy možná i začervená. Vypravěčský styl odpovídá literární nové věcnosti, jež reflektuje chlad, distanc a deziluzi meziválečného období bez jakéhokoliv moralizování či patosu, typického pro předchozí díla z období expresionismu. Jazyk se vyjadřuje střízlivými věcnými popisy bez vylíčení vnitřního světa postav. Serner si libuje v precizních popisech, cynismu, perverzitě a groteskních situacích, jimiž až glorifikuje zločin a není divu, že publikace vyvolala skandál. Součástí českého vydání Tygřice jsou i jiné gaunerské povídky, v nichž se o slovo hlásí další originální zlodějíčci, voajeři a podvodníci. Český překlad 100 let starého příběhu z pera významné literární osobnosti česko-německého původu rozhodně stojí za povšimnutí a dává nahlédnout pod pokličku velmi vydatné polévky plné erotiky, groteskna a bizarností. A tak to uzavírá Adéla Grimes svou recenzi knihy Waltera Sernera pro internetový časopis e-literatura. Tak to je pro tento týden o literatuře vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
1: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
0: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
2: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
3: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
4: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, střední vlny a něco něco.
2: Ve středu 17. června
3: od 6 do 6.
4: Na Rádiu 1.
0: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.
5: Ča, ča, ča. Vintage cool by DJ Ivo.

0: and don't want me to have nobody else.
1: Žádný vzlikot, pouze řev. V 59. měla Big Mabel za sebou řadu singlů. Tento Pitiful, ubožák, otevíral jejich druhé album Blues, Candy and Big Mabel z roku 1961, kde její kariéra šla zvolna za doprodu heroinu z kopce. Dejte si na něj bacha, spanilé a vážení. Vítám vás. Není muž, bez kterého by nevznikl rock'n'roll a který ho na začátku 60. let přivezl z American Folk Blues Festival do Londýna. Joe Turner and his Blues Kings, skladba TV Mama, 1954. Stejný rok, Ruth Brown, skladba Love Contest. Po ní černý žonglér s Fender Telecasterem, Wild Jimmy Sproul a instrumentálka Slow Dragon, 1962. Následuje Eddie Bow z New Orleans, který nahrával pro víc jak 40 labelů. Chce vědět, jak to je. Tell It Like It Is It, 1960. A poslední nahrávka Ellie Fitzgerald v amerických hitparádách. Get Ready, 1969.

Převlékněte svou bílou kůži za hnědou, ponořte se do El Baria a užívejte s králem latinoamerického soulu dobrý pocit. Máte na to 6,5 minuty. Joe Batán, It's a Good Feeling, 1970. Ovšem, než přijedou Poliši.

0: Vintage Cool by DJ Evo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Vychází nová revue prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 25. června.
1: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
0: festivalregiony.cz
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: Ča-ča-ča. Lintičku, bají že jivo.
6: Nyní sexy a drsné holky. Exciters, Duva Dididi, 1963. Beatlesi museli dupnout na prvním americkém turné v roce 1964, aby je pořadatelé díky jejich rase v Jacksonville pustili na pódium. Po nich The Chiffons, také z New Yorku. Oh My Love, 1962. A nejdrsnější, někdy trio, někdy kvartet, jak se to panu Ikeovi a týně hodilo, těžko se vyznat, která právě zpívá, The Ike Cat, Peach and Cream, 1965.

time. Dozněl regionální rockabilly ze Oregonu, klip Benny se skladbou Shake and Rock 1958. Stejný rok Benny Joy se chystá do akce Spindle Bottle. Naši svazáci to měli v příruce jako žartovnou láhev s Fanty. A dvoumetrový Sleepy La Beef z Arkansasu právě dozněl. Byla to skladba All Time 1957. Myslím, že mám pro vás malé překvápko. No Wave. Žádné New Wave. No Wave. Byla to avantgardní a vizuální umělecká scéna, která se objevila na koncem 70. let v New Yorku jako odmítnutí komerční New Wave hudby a odrážela drsný, konfrontační a nihilistický světonázor, z jehož průkopníků nejspíš znáte duo Suicide. Asi nejvýznamnější byl James Chance, hráč na klávesi a saxofon, zpěvák své kapely Contours. Jejich vystoupení často končilo násilnými konfrontacemi s diváky. I známý hudební kritik Robert Christgau si z jejich koncertů odnesl pár monoklů. Uslyšíte skladbu Mail Yourself Down, která má skvělé video od 19. Dylan Greenberg. Vše stojí za hluboké prostudování. Nadešel čas No Wave.

0: Ча-ча-ча. Винтичку by DJ Evo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The Increased Difficulty of Concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Tati.
8: Co pak?
7: Dívej.
8: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
9: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Máme tu pátek 19. hodinu a s tím také poslední CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň s tímhletím hudebníkem z Německa s čínskými kořeny, který si říká umělecky Sam Goku, a bude znít jeho debut z roku 2021 pod názvem East Dimension Rhythms, vyšel na značce Atom Nation, tomhletom holandském vydavatelství, a my se ho do CD Nonstopu zařazujeme v souvislosti právě s jeho blížícím se vystoupením zde v Čechách, konkrétně na festivalu Rosnička, se kterým máme teďka také kulturní léto tento týden na Rádiu 1, a bude zde zastupovat umělce v showcaseu značky Deckmantel. Sam Goku, vlastním jménem Robin Wang, je producent žijící v Mnichově, kam se ostatně přestěhoval se svými rodiči už jeho útlé mládí. No a už od teenagerských let se věnoval elektronické tvorbě, kdy se krčil nad Bletonem, a v kombinaci s návštěvami hudebních klubů to dalo za zrod tomu jeho alter egu Sam Goku. Robin Wang aka Sam Goku tvoří klubovou taneční, povětšinou takovou houseovější, možná technohouseovější muziku, kde ty taneční aspekty probíhají někde na pozadí, ale mnohem víc jde mu o zvukovou texturu a barvu zvuku. Paradoxně plný digitálních produkčních prostředí tvoří oldschoolově znící věci. Jeho prvotina vyšla už koncem minulé dekády, kdy ho právě objevila holandská značka Apple Scala Atom Nation. Tam se poprvé objevuje se čtyřskalbovým EPčkem s názvem Tangu, které vyšlo z kraje roku 2019, víceméně takový deep houseový materiál, na který pak navázala další spolupráce, tentokrát se sublabelem Intercept, skladba Old Speech v létě roku 2019, a v tom roce 2020 se pak navrací na značku Atom Nation EPčkem s názvem Every Step, které opět nabídlo čtyři další deckhouseovější věci na poli elektroniky, a ten týž rok ještě stihl také na tom sublabelu Intercept voiceclubový single Return of Life, kde více zkoumá deephouseovější stránku s tribalovými vlivy. Jak jsem řekl, vy dnes uslyšíte jeho debutové album East Dimensional Rhythms, tohleto jeho dílko, které dalo i single jako Wedding Dance nebo Far Far Fantastic, které uzavírá tohleto jeho celkově 11-skladbové dílko na poli tentokrát elektronického transovějšího houseového zvuku. Ostatně uslyšíte za chviličku. No a po tomhletom květovém albu East Dimensional Rhythms se objevuje pak i na mnichovské značce Permanent Vacation jeho 6-skladbové minialbum s názvem Flowery Rave Tales. To bylo až v prosinci roku 2021. Následující rok pak vychází i EPčko remixu k jeho debutu East Dimensional Remixes EPčko, kde remixují třeba projekt In Effect, Paula Tape nebo projekt z německé Lauer. No a od roku 2023 pak začal spolupracovat právě více se značkou Permanent Vacation, kde ostatně vyšlo pak jeho druhé, možná už třetí studiové album Things We See When We Look Closer, neboli věci, které vidíme, když se podíváme zblízka. Tentokrát kolekce opět 11 nahrávek v širším elektronickém pojetí, od ambientu, experimentálnějších breakových věcí až po technolivy. No a po této desce začal spolupracovat také s amsterdamskou holandskou značkou na poli techna Deckmantel. To bylo nejdřív EPčko Radiance a pak i právě v letošním roce EP 12 palec Blissdrift, kterou jsme si tady také hráli už. No a doplním, že v diskografii najdete i loni sérii dvou 12 palců Explorations a Explorations O2 pro právě mnichovský label Permanent Vacation. Každopádně vy uvidíte tohodle talenta z Německa s čínskými kořeny zde v Čechách poprvé na festivalu Rosnička ve Svitavách, a to ten poslední víkend 26-27. Vy tam uvidíte i další hvězdy jako slovenská Phobia Kid, německá Chris Imlera, domácího také HRTL či Mary Ocher z Německa. Více už na festivalu rosnička.cz. Teď už Sam Goku, jeho debut z roku 2021, East Dimensional Rhythm ze značky Atom Nation, a já vám přeju příjemný poslech. CD

CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio 1.cz/CD

0: 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Reklama na Radio 1.

0: Pěkný večer, vítejte v Shakeru, hlásí se Michal Pařízek, natáčím sice ve Strašnické divočině, ale tentokrát teda s pořádným předstihem. Festivaly jako Beachesbrew se vynechat nedají. Tak doufám, že se máte pěkně, pojďme rovnou na to, dnes je toho na pořadu skutečně dost, i když na to bylo poměrně málo času, ale to nevadí. Začali jsme s kolumbijskorující Rizzo Magic, teď už Asia Monet a pak třeba Low Jack nebo Boards of Canada, ty se pochopitelně vynechat nedají.
1: What's going on? You are tuned in to Elsewhere Radio, where we got all rhythm, no algorithm. And if you're ready to take flight into the great unknown, I've got something new just for you. So strap in and stay tuned for the best in surreal.

Novinku ohlásila také zpěvačka Baby Rose, teď už ukázka z alba Reworku od Lyry Premuk, na její Oracle se tady podívala Vera Co. Pak třeba Fauzia nebo dvojice Tokyo Drift a Mat 213.

0: Posloucháte Shaker, posloucháte Rádio 1, zatím je to takové nějakého dne, si říkám celé, takže si dáme trošku něco divočejšího. King Kai Shop a pak třeba Downtown Boys nebo Od oko do, kteří o víkendu zahrají na Respektu. Běžte se podívat.
1: Tuo Gilge!

ukázka z alba Flam Folklore od dvojice Kokáňa, francouzské dvojice Kokáňa. Teď to tady trochu sklidníme letitou nahrávkou Cedrika Brookse, která moc pěkně, musím říct, propojuje jako africké rytmy highlife a reggae. Vlastně jsem to vůbec neznal. No, pořád jsou nějaké ty věci, které člověk objeví až letos. Tak, po přestávce jsme spát.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.
4: How to say shaker in Chinese? 摇动器

Eléda Tropical a jejich další letní hymna. Věřím, že tahle deska bude teda něco výjimečného. Ještě jednou ahoj, pořád je tady Michal Pařízek, pořád je to Rádio 1 a s ním Shaker, druhá hodina. Teď už Daryl Jennifer, kytarista Bad Brains, který nedávno natočil s jazzovými hudebníky krásnou kolekci předělávek starší skladeb své kapely. Je to úplně parádní, dělá mi to radost a vám to bude dělat radost velmi brzy. A pak třeba novinky Tramhouse nebo The Cramp.

Ivana Molína v punkovém módu, teď už Miles Davis. Z té výročí si budeme připomínat tak nějak průběžně celý rok, vlastně pořád, protože Miles Davis je potřeba prostě jednoduše pouštět stále.

předtím Bolka a jeho krmelce, taky krásná deska. Shaker, Rádio 1, nějak to uteklo, před námi je poslední blok EBBO Sound Machine, pak třeba Big Freedy a nebo Kneecap.

A jsme úplně na konci. Tohle byla saxofonistka Zoe Amba, která z ničeho nic vydala indie rockovou desku, kde hraje například Jim Weiss 33. Teď už Fatoumata Diawara a ukázka z jeho krásného alba Massa. Mějte se parádně, krásný večer a za dva týdny zase ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
2: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Mintmarket.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Vážení cestující, dokuste, připoutejte se, odlétáme totiž směr Kingston!

0: Krásný zbytek pátečního večera vám všem přeje DJ Kája. Všude možně po celém Česku a i na celém světě právě teď začíná Reggae Club Rádia 1. Já už vás nechci otravovat těma frekvencema a těma DAB+, protože fakt se dá Reggae Club chytit skoro všude, samozřejmě, že přes internet úplně všude. No a teď, co vás dnes čeká a nemine, mimochodem dnešní vydání má pořadový číslo 1462 a je pátek 12. června roku 2026. To jsou základní informace. Dneska vám budu povídat o hudebních festivalech, především to bude Culture Reggae Vibes, v druhé půlce to bude Mighty Sounds, někde uprostřed vám řeknu ještě o dalších akcích typu Nefestík třeba. Začnu bohužel smutnou zprávou, protože v noci na dnešek zemřel jeden z tradičních jamajských zpěváků, dokonce se mu někdy říkalo Králska a Rocksteady, a taky člověk, který údajně v roce 1968 ve studiu Duke'a Reeda natočil úplně první reggae písničku, která byla produkovaná Bunny Strikerem Leem. Ale to vám řeknu za chviličku možná. Takže dnešní vydání jsem sice měl v plánu začít trošku nějak jinak, ale myslím si, že Stranger Cole by měl rozhodně zaznít. Takže tady je první věc, kterou mnozí z vás jistě znají.
1: I want all you skinhead to get on your feet. Put your braces together, boots and feet. And give me some of that old moon stamping.

přestože se Strange Call narodil na Jamajce, a to přímo v Kingstonu, tak se na začátku 70. let přestěhoval do Velké Británie a nakonec zakotvil v Torontu v Kanadě. Právě ta skladba, která teď zazněla, neboli Moonstop, Skinhead Moonstop, tak to je z toho britského období. No a jak jsem zmínil na začátku, tak připisuje se skladbě Bangarang, na které se podílel i Lester Sterling, známý to saxofonista z kapely Skatalites, a nebo klávesista Lloyd Harmer, takže to byla první reggae nahrávka, kterou jsem říkal v roce 1968. A teď vám ji tedy pustím, pokud se mi to podaří, samozřejmě, znáte mě. Posloucháte Reggae Club?

Tolik tedy krátká vzpomínka na Stranger Cole'a. Málem se dožil 84 let, narodil se 26. června roku 1942 a zemřel včera, tedy 11. června roku 2026. No, bude chybět, no, co se dá dělat, celá ta parta těch lidí, kteří začínali v 60. letech na Jamajce, nás opouští, dalo by se říct, skoro plynule. No, nedá se nic dělat. Doufejme, že vstanou noví bojovníci, abych tak řekl. No a teď vaši pozornost připoutám k mistrovství světa ve fotbale. Ne, že by mě to nějak ukrutně zajímalo, teda pravděpodobně vím, že naši svůj první zápas s Jižní Koreou prohráli 2-1. Přál bych jim, aby to byla jediná prohra na tom mistrovství světa, i když to vidím, že je to přání asi nesplnitelný. Nicméně, samozřejmě se kolem toho dělá velký biznis. Vím, že jsou nějaký problémy s lístkama, že se neprodali, protože FIFA chtěla nějaký jako moc velký ceny a teď dokonce rozdávají se někde lístky zadarmo. No ale taky k tomu vzniklo album, který se jmenuje Official FIFA World Cup 2026 album. No já jsem z něj vybral jednu písničku, na který se podílejí Major Lazer, Nelly Furtado a Davido, jmenuje se No Place Like Home.

No, jak se mi líbilo vystoupení Major Lazer na zakončení zimní olympiády, tak já nevím, jestli tohle z toho se stane hit letošních letních parties. No třeba jo, jeden nikdy neví. Už asi měsíc mám pro vás připravený rhythm, který se mně nikdy nevyšel do vysílání, a jak jsem si řekl, že dneska ho konečně pustím. Jmenuje se Winning Plan a já jsem si vybral, jak už je mým zvykem, tři ukázky. Ta první se jmenuje She Love Fivine a interpretem je General Degree. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád.

Posloucháte Reggae Klub Rádia 1, já jsem DJ Kaja a mám vás rád a dostávám se k festivalu Culture Reggae Vibes. Chtěl jsem se spojit s organizátory, zatím se mi to nepovedlo, ale doufám, že se mi to povede a jestli mám správné informace, tak festival zahájí moje oblíbená parta neboli Concrete Safari. A doufám, že budou mít hezký počasí a budou tam mít hodně lidí.

Takže v pátek v 17 hodin na hlavní stage Concrete Safari. Vyplatí se tam jet teda hned po práci nebo po škole. A vlastně, kdo chce přijet dřív, tak může už ve čtvrtek, protože už ve čtvrtek se v Hořicích v Lomu u svatého Josefa bude něco dít. Další mojí oblíbenou kapelu, kterou jsem teda léta neviděl, to jsou Feher Fekete Kerek, kteří tam též vystoupí na hlavní stage. Vypuste pudla, prej.

0: To se nám ty feheři nějak rozjeli do takového nějakého heavy metalu skoro. No a já ve vysílání vítám Martina nebo Lisodu, ahoj.
1: Ahoj, zdravím posluchače Rádia 1.
0: To jsem rád, že jsme se propojili. V Culture Reggae Vibes letos 22. ročník, jestli se nepletu.
1: 24 už.
0: 24 dokonce, ježišmarja, vidíš, to jsem vám ubral.
1: A to jsme za covidu vlastně vynechali dva ročníky.
0: Jo, takže jako aktivní čtvrtstoletí bude teda příští rok.
1: No jo, je to tak.
0: No, to je úžasný. Já jsem koukal na program a myslím, že letos jste se zase pochlapili, že je tam spousta zajímavých věcí. Máš nějakýho favorita?

0: světa úplnýho?
1: Tak je jich určitě víc, no, tak samozřejmě Simonus je, to je jasná legenda, to je asi samozřejmě na prvním místě, ale určitě i Italii, jamajská zpěvačka, skvělá,
0: jak jste na ní narazili, prosím tě?
1: Zase z náhody, zrovna tady je v Evropě, trénuje právě s rakouskou kapelou, vystupuje, takže se to zrovna hodilo. Jo. A navíc ještě jsou propojený s Carmen, takže bude ještě tam hostit při tom koncertu Carmen, takže to bude určitě jako velká show. No.
0: Jo. A to jsem koukal, že ona je jako docela úžasná v tom, že třeba spolupracovala se Shaggym nebo i se Sly and Robbie ještě taky a tak, No Doubt třeba, takže to je opravdu dáma první velikosti, by se dalo říct, v té nový generaci.
1: Určitě to bude jako kvalitní, na to se určitě jako těšíme.
0: Jo. Tak já ji mám samozřejmě připravenou, ale pod náma tak trošku zatím hrajou Greens Motorl, tak já je s dovolením pustím od začátku, aby jim to nebylo líto. Jo.
1: Okay.

0: Mimochodem, Martine, kdy budou hrát Greens Motrol?
1: V pátek, čas teď přesně nevím z hlavy, 8 hodina, plus minus 7, 8.
0: Jo. Takže to je něco jako, že budou střídat Concrete Safari, nebo ty začínají v 5, nebo tam bude ještě něco mezi nima.
1: Feheři jsou před nima.
0: Jo, ještě. Takže já to mám vlastně takže, fakt seřazený podle času, by se dalo říct. Jo, jak
1: jestli
0: jsem
1: vidíš ten line-up, tak tam v podstatě nejsou časy, ale je to tak seřazený, jak to půjde.
0: Jo, no takhle já jsem si seřadil i dnešní playlist, takže mám Concrete Safari, Feheři. Prosím tě, představ nám kapelu Mobistik, protože mě to fakt nic neříká vůbec.
1: Mobistik je kapela z Rakouska, mají na svém kontě zastupují nebo se spoustu zajímavých jako zpěváků je doprovází, backujou, jak kdo chce. Takže třeba není to tak známý jméno, ale kvalita tam určitě bude. Říkám, většinou to jsou jako zajímaví zpěváci, který s nima vystupují. A u nás budou zároveň backovat tu Itálii a k tomu si dá ještě svůj solový koncert.
0: Jasně. Tak já je schválně pustím, protože mě to nepřipadá úplně špatný, naopak mě to připadá zajímavý.

0: Tak já myslím, že to bude hodně pozitivní, ty mobistik, to se mně fakt líbí.
1: Jo, jako je překvapku, trošku těšíme se.
0: A bude to hodně taneční záležitost, no. O té Itálii jsme mluvili, tu mám teďka připravenou na jako další písničku. Je skvělý, jak se pozvol na ten váš program, jako proměňuje z té lokálnosti na mezinárodní, že vychytáváte takovýhle lidi, že? A to ještě nemluvím o těch Cimarruns třeba, který jsou taky skvělí.
1: No, tak jsme rádi, že různý kontakty chodí z toho zahraničí. Když někdo jede okolo, tak...
0: A je to tak třeba, že ty, co už u vás vystupovali, takže řeknou, není to tam špatný, jo, nebo něco v tom stylu?
1: No, jako vždycky jsou jenom pozitivní reakce a spoustu kapel se rádo vrací a že to v tomhle tom, jako víme, že to tady mají všichni rádi, no, že tady máme skvělou atmosféru, no.
0: Ano, to místo je unikátní. To můžu potvrdit.
1: A všechny kapely zahraničí, kdo tady byl, tak spoustu lidí řeklo, že lepší místo nevidělo. Samozřejmě je velká podsta. No.
0: Dobrý, tak si dáme Italii zase, jo. Posloucháte Reggae Club Rádia 1 a posloucháte povídání o festivalu Culture Reggae Vibes, který začne za jak dlouho, už vlastně za necelý týden, že jo, příští čtvrtek.
1: Přesně tak, pár dní.

0: Posloucháte Reggae Club Rádia 1 a se mnou sice není ve studiu, ale přes telefonní spojení jsme spojeni s Martinem, s jedním z organizátorů festivalu Culture Reggae Vibes. Takže když člověk přijede do Hořic ve čtvrtek, co se bude dít?
1: Čtvrtek začíná program na Sound Systemový stage. Hlavní stage necháme ještě spát, ale rozjedeme to na Sound Systemový stage. Je tam jediné omezení, tím, že to je všední den, tak musíme končit už v půlnoci, ale i tak určitě tam bude dost času na to se připravit, na to, co vypukne potom v pátek. Spoustu lidí má rádo si přijet o den dřív, aby si našlo to nejlepší místo pro stán, aby se aklimatizovalo, takže na to je ten čtvrteční rozvěd úplně ideální.
0: No hele, tak když jsme to nakousli, teda ty jsi to nakousnul, tak tradičně stanovat se může v okolí festivalu v lese?
1: Přesně tak. Máme to tak, že se dá opravdu stanovat přímo v areálu, v lese, při přilehlém okolí. Jenom je potřeba respektovat nějaké značení, ale to není problém určitě, ale hlavní nějaký stanový městečko je v autokempu, který je vzdálený asi 500 metrů. Tam samozřejmě lidi můžou využít klasické chatičky, ale i zázemí kempu, kde můžou postavit stán a je tam přece třeba větší zázemí v tom kempu. Pak máme ještě pod autokempem připravenou louku, kde se bude parkovat a stanovat zdarma. Takže i to je možnost.
0: Jasně. Tam je to tak, že se autama nesmí, že jo, do areálu až. Takže se musí nechat.
1: Vede sem cyklostezka, kde je zákaz vjezdů, takže sem přímo do toho areálu se autem jet nedá, proto se parkuje pod tím autokempem.
0: Jo, a bude to označený nějak, že když tam přijede určitě, někdo, kdo třeba v Hořicích určitě v životě nebyl, tak se trefí. Jo, tak to je perfektní, no. A bacha na policajty, že jo, protože tuším, že když jsem tam naposledy byl, tak to hlídali tam u toho vjezdu na tu cyklostezku.
1: No, určitě se radši vyhnout.
0: No, jo. Prosím tě, a bude fungovat magická lesní cestička?
1: Teď nevím, co myslíš.
0: No takový tu spojku mezi hlavní stage a sound systémovou stage, no, kde já jsem se vždycky zasek někde u jídla.
1: No tak to je samozřejmě, v lese máme rozmístěné stánky, jak s jídlem, různým orientálním, ale i tak různý stánky se strojením, suvenýrama, bižutérií a tak dále, takže to samozřejmě všeho tam máme dostatek. Jo.
0: Když je někdo vegetarián nebo vegan, neumře tam hlady?
1: Neumře, i na ně je samozřejmě myšleno. Máme vegetariánskou kuchyň taky.
0: Jo, a koukám do programu, že jste mysleli nejen na fanoušky reggae, že tady vidím zrovna Mikim a Spí, což bude trošku divočejší muzika asi, že jo?
1: Určitě, potom samozřejmě v pokročilejší hodinu už se nám to trošku více rozjede, takže Mikim a MC Spí, legenda, frontman kapely Dread Zone, to samozřejmě určitě velký lákadlo taky.
0: Tak si je teďka pustíme schválně. Posloucháte Reggae Club Rádia 1. 21st century rude boy, back again, Mikim and the Spí.

0: Martine, a vy už jste tam, nebo jak to bude, jak to mají organizátoři?
1: Přesně tak, my už jsme tam, my už jsme tady. Dneska už jsme samozřejmě začali naplno připravovat.
0: Takže pódium už stojí, jo?
1: Pódium ještě nemáme, ale všechno okolo, zítra to vypukne naplno už. Takže kdo má ruce, nohy, jste vítání, potřebujeme pomoc.
0: Jo. Budou tam zas takový ty krásný světýlka, mně se tam hrozně líbí to noční osvětlení u vás, jakože to je takový...
1: Tak samozřejmě, aby lidi strefili lesem, aby neklopletli, tak máme osvětlení v lese, to musí být.
0: Jo, no mně se líbí taková ta, jak využíváte ty barvičky červeno, žluto, zelený, jak to tam svítí vždycky. A ten, to logo, jak je na té skále pověšený, že to, jo, jo. To bude?
1: Bude.
0: Jo.
1: Oprášíme, natřem znova a znova pověsíme.
0: Jo, máš ho doma schovaný, jo?
1: jo, mám tady půl festivalu doma.
0: jo, ano, to si dovedu představit živě. Hele, dostal jsem se k dalšímu bodu programu a to jsou Šeketek. Oni tam budou letos v takový soundsystémový verzi, že jo?
1: Přesně tak. Celá kapela to nebude, bude to opravdu soundsystémový vystoupení na soundsystémový stage.
0: A čekat je můžeme kdy?
1: No, teďka jsi mě nachytal.
0: A hurá!
1: Před sebou nemám.
0: ne, to jsem nechtěl samozřejmě, jo, jako a tě nachytat, ale...
1: Určitě to bude, je to jako jedno z těch hlavních časů. Mm-hmm. Ale teď nevím, jestli to je pátek nebo sobota.
0: Jo. Já se podívám. Kde to vidím? V pátek dokonce tady jsou na konci až.
1: No, tak vidíš, no, hlavní čas, konec, no.
0: Jo. Takže. A jak bude vlastně teda probíhat, tak jsme říkali, že čtvrtek do půlnoci a noc zpátka na sobotu.
1: Pak oba dva dny bychom měli končit ve dvě, tak je možný, že malinko třeba se to podaří natáhnout, ale radši, ať lidi počítají, že končíme ve dvě. No, máme to tak povolený, je to tak.
0: V obě stage teda.
1: V obě stage, přesně.
0: No tak aspoň si lidi odpočinou. Hele, a vy jste tam měli takový, že tam nějak mohli v sobotu lidi zadarmo, že jo? Nebo něco takovýho přes den?
1: Máme tam takový okýnko, kdy ten festival otvíráme jako opravdu široký veřejnosti, kdy prostě jsou otevřený brány, je to prostě sobotní program až do 6 hodin, můžou lidi k nám zavítat s rodinkou.
0: A v kolik začínáte v sobotu teda, v kolik to propukne?
1: Začínáme ve 2 hodiny programem, jo, hlavní stage, tak na soundsystémový.
0: Takže 4 hodiny.
1: Sobotu předtím ještě budou přednášky. Teď přesně nevím už jaký, ale ještě tam jsou připravené přednášky, nějaký workshopy v dětském koutku, takže tam je program i to sobotní odpoledne určitě pstrej, workshop bubnovací a tak dále. Určitě tam ten program je zajímavý.
0: Takže nejen muzika na hlavní a soundsystémový stage, ale jsou tam i tyhle ty věci. Najdou to lidi někde třeba na webu nebo tak? Jako tyhle ty...
1: Budeme ještě upřesňovat, určitě to bude na webu nebo na sociálních sítích.
0: Jasně. Culture Reggae Vibes, že?
1: Přesně tak.
0: .cz Dobrož, já bych si dovolil pustit teda další muziku a to je taková spolupráce Šeketek z Lenguer, Ježišmaria Lengualerta, to neumím přečíst pořádně a Vibronix to nějakým způsobem remixoval, myslím. Tak a už jdu na to. Abych nezapomněl, posloucháte Reggae Club Rádia 1 a v první části si povídáme se Sodou o festivalu Culture Reggae Vibes. We

0: Jo, posloucháte Reggae Club Rádia 1, dohrává nám Šeketek a dám takovou hezkou otázku, kterou mají všichni rádi. Co bude letos novýho, co loni nebylo třeba?
1: Spoustu věcí určitě. Většina věcí zůstává. Možná letošní novinkou je, že nám tam vyrostly cyklotraily přímo v okolí toho areálu, kde třeba lidi byli zvyklí stanovat nebo se běžně pohybovat, tak je možný, že teď tam zrovna bude nějaký skok nebo kopená zatáčka, tak si tam třeba nebudeme postavit stan. Ale to je asi to poslední, to je jenom takový upozornění, že třeba tohle je novinka. No. Tak samozřejmě, kdo má rád traily, tak už je to zajímavý, takže může přijet kolem a vyzkoušet.
0: A nebo kdo přijede na kole třeba, jo?
1: Tak.
0: Já už vím, ty Pražáky, jak šlapou na kole, víš, aby dojeli do Hořic.
1: Na Rockford People se taky přece jezdí na kole.
0: Jo, to nevím, já jsem tam nikdy nebyl, tak to bych kecal, jako.
1: Jezdí, tak.
0: Jo, no tak třeba bude ta tradice i na Culture Gay Vibes teda, no. Hele, kde se dají koupit lístky třeba, nebo jsou ještě lístky takhle?
1: Lístky jsou, předprodej je na go.cz, takže už je tam.
0: Jo. A na místě třeba, když někdo přijede, jakože se rozhodne.
1: Na místě budou určitě stupenky taky. Jo. Takže máme jak na celý víkend, tak máme jednodenní. Není problém.
0: Vidíš, to je důležitá informace. To jsem třeba koukal, že Colors of Ostrava zrušili jednodenní lístky. Asi se jim to nevyplácelo.
1: Zajímavé.
0: No. Hele, teď tady mám připravenou moji oblíbenou kapelu ze Zlína. Tu určitě znáš, že jo?
1: No, to byl Reggae.
0: Ano. A budou hrát v sobotu a někdy... Nedokážu to...
1: V podvečer.
0: Po Urban Bushman tady vidím. Tak já jsem našel skladbu, to jsem vůbec nevěděl, oni natočili společnou písničku s Laco Déčim. Tak to mě docela zajímá. Teda. Tak jo, posloucháte Reggae Club Rádia 1 a tohle jsou Reggae a Laco Déči.

0: No tak to opravdu z rega i troubí laco déči, to je úžasná věc. Martine, co když to tam někdo přežene s chlastem, jak se lidi zpamatujou?
1: Vyspějí se a bojím zase dobře.
0: Jo.
1: Ne, samozřejmě.
0: Já jsem narážel na pramen Kalíšek, víš.
1: Jo. Ano, pramen Kalíšek je krásná procházka lesem, kde je pitná voda v Kalíšku a o pár metrů dále je krásný přírodní koupaliště Dachova. To určitě spoustu lidí taky zná a kdo nezná, tak by mělo poznat. Takže to určitě pak tady okolí toho našeho areálu určitě stojí pak za to si udělat procházku. Máme tady krásný sochařský park, jsou umístěny sochy už i po cestě do lomu a pak i na přilehlých loukách. Takže určitě tady je pak i takhle co nabídnout.
0: No a tradiční debilní otázka od člověka, který není z Hořic, budete mít trubičky?
1: Trubičky snad budou, no, musí být trubičky.
0: Jo, to by, co by to bylo za akci v Hořicích bez trubiček, že jo?
1: No, samozřejmě.
0: A budete mít nějaký speciální?
1: Bývají trubičky klasický, opravdu ty dutý tradiční a pak jsou i plněný třeba různýma příchutěma, jakýma.
0: Já vím, že jsi mě kdysi říkal, že každá rodina má svůj recept na to speciální,
1: no, tak
0: jo.
1: Samozřejmě, každá babička má svoje ingredience.
0: To je stejně skvělá tradice. Hele, nedá se říct, že by Hořice byly daleko od Polska, že jo? Takže čekáte třeba nějaký návštěvníky z Polska?
1: Určitě.
0: Obzvlášť, když tam vystoupí třeba Saša Mané, jo?
1: Jo, tradičně k nám jezdí nějaká skupina z Polska, no opravdu to není daleko, takže Poláci jsou samozřejmě vítáni.
0: A děláte nějaký promo do Polska třeba taky?
1: Nic zvláštního, ale...
0: Ale měli byste.
1: Měli bysme, to je určitě pravda.
0: No, tak si dáme Poláky do vysílání Reggae klubu.

0: vy máte s tou polskou reggae scénou docela dobrý kontakty, ne? Že vždycky jsem tam zaznamenal nějaký Poláky, jako nejen v publiku, ale i na pódiu, že? Ať na jedný nebo na druhý stage.
1: Určitě tradičně každý rok k nám jezdí nějaká polská kapela nebo dvě, zároveň i polský sound systémy nebo DJové. To si myslím, že je úplně samozřejmost, protože to máme kousek a v tom Polsku ta scéna je jako na vysoký úrovni, takže to dává určitě jako smysl. No.
0: Jo. A když tam bude teda Šašamané budou na hlavní stage a když přijede i Maken, tak ten bude kde?
1: Maken bude na sound systémový stage.
0: Jo, jo, jo. Což je taková, kdybyste nevěděli, tak to je taková velká osoba polský reggae scény. Nevím, ke komu bych ho u nás přirovnal. Ke Kokomanovi, kdyby měl ještě dredy, nebo je to takový. Je to fakt velký jméno v Polsku. U nás je velký jméno třeba 100, že jo, který teda není úplně reggae interpret nebo reggae producent a reggae DJ. Ten zas bude na nějaký noční.
1: Ten bude uzavírat hlavní stage v sobotu.
0: Jo.
1: Pěkně na závěr si trošku zaskáčeme.
0: Jo, jo, jo. Tak teď si zaskáčeme v reggae klubu teda, aby nám lidi neusnuli.

0: Vy máte ten program letos takovej, já vlastně nevím, jestli je to po každý, že tam máte, tak samozřejmě třeba 100, jo, ale měli jste tam nějaký hiphopáky? Hiphopaře, rapery?
1: Loni jsme měli Resta.
0: Jo.
1: A je pravda, že v minulosti jsme trošku tenhle ten styl opomíjeli, ale určitě to tam patří, takže...
0: Ale
1: třeba Prague Union je prostě kapela, která jako samozřejmě na naší generaci dělala tvrdý zářez. Myslím, že všichni znají Nesmrtelné skladby, takže to je přesně jedna z kapel, která tam tak nějak jako patří určitě.
0: A přijedou s kapelou, že jo?
1: Přijedou s kapelou, přesně
0: tak. Takže to bude takový docela zajímavý. Já jsem si tady vybral od nich takový kratičkej jenom úryvek z jejich nejnovější desky Nekorektum.
2: Pojď na jedno, vykoukněte z boken, jedem se zatáčky bokem, nežiš se točet se plotem, pocem, první patr můžou skokem, víš, kdo jsem,

0: zatím není.
1: Tak to byla taková pozitivní pozvánka od Prago Union a teď už nás v podstatě tady v mém playlistu čeká jenom Cimarrons, což je, odpovím za tebe, první evropská nebo první britská reggae kapela, která jako obsahuje pány, kterým je kolem sedmdesátky. A co ty k tomu dodáš dál?
2: No, to je jako neuvěřitelný, že takovýhle legendy tady můžeme přivítat, no.
1: Jo, oni jsou prostě skvělí. No nic, Martine, já ti za A děkuju, že jsi to se mnou vydržel tady takhle dlouho. A co bys řekl na závěr lidem, proč by měli přijet zrovna do Hořic na Culture Reggae Vibes?
2: No přijďte na skvělý festival v lese, v lomu, se skvělou atmosférou, počasí má být úplně jamajkový, takže musíte dorazit. Těšíme se na vás.
1: Dobře, a začíná se příští čtvrtek odpoledne.
2: Začínáme ve čtvrtek.
1: V kolik hodin?
2: V 6 hodin.
1: Jo. No tak jo, tak já přeju, ať tam máte co nejvíc lidí a tady jsou Cimarrons.
2: Děkujem.

No a po takřka vyčerpávajícím rozhovoru, teda aspoň chudák Soda byl z toho vyčerpaný, o Culture Reggae Vibes vám řeknu taky, co se bude dít dál, nebo jiného, abych byl přesný. V areálu Střelnice Katusice proběhne akce, která se jmenuje Opět na Střelnici, a tam budou vystupovat United Flavor, Move Breakers, ale taky třeba Mikim s Davem Trumpetýrem, Feher Feketekerek a Dáša Faja. Přiznám se bez mučení, že vůbec netuším, kde Katusice jsou. Co vím, kde je, to je Plumlov, a tam v sobotu 13. zahrajou reggae u Sandokana. V sobotu 13. v Praze divadle Archa Plus na Poříčí vystoupí novozélandská kapela Fat Freddy's Drop. Skvělá parta, já jsem je viděl, když to byli poprvé, tohle to bude jejich druhý vystoupení v Praze. Poprvé to bylo v Ledárnách v Bráníku a byli absolutně skvělí. Ve čtvrtek 18. můžete narazit na Švihadlo v Plzni u Zacha a akce s názvem Ruckus Iration Dub and Dub Volume 8 proběhne ve Vršovicích v klubu Funk Station, který se nachází v Petrohradské ulici, a tam budou vystupovat Ganja Samurai, Loic De Niro a United Forces of Dub. Mašbaš je akce, která v pátek 19. proběhne v Havířově u podniku, který se jmenuje Malá Jamajka a který se mně moc líbí. Ještě jsem tam v životě nebyl a rád bych se tam někdy podíval. Je to z Prahy kapku z ruky, ale třeba k tomu jednou dojde, že do Havířova dorazím. Takže pokud posloucháte někdo na severu Moravy, respektive ve Slezsku, tak doporučuji Smashbash v Havířově. No a už jsme u Culture Reggae Vibes, kterýž to proběhne od čtvrtka 18. do neděle 21. A bude to hodně velká akce, slyšeli jste takřka většinu účinkujících, a to jsme jich ještě mnoho vynechali, jako třeba vynikající Pow Pow Movement z Německa, který já miluju, a nebo doktora Curryho a spoustu dalších, takže se máte na co těšit. No a ten samým termínu, tedy respektive od pátku do neděle, úplně na druhém konci republiky v Nepomuku, proběhne další nefestík, letos už po 16. Zatímco teda Culture Reggae Vibes už má za sebou, nebo teda bude mít za sebou tou dobou 24 ročníků. No a tam třeba taky uslyšíte reggae a spousta zajímavých věcí. Myslím si, že Nefestík je takový multikulturní festival, že si tam najde každý, kdo chce. Z těch lidí, který vystoupí i na opačném konci, na Culture Reggae Vibes, tam bude třeba i 100. Pak se tam objeví original Kumbash Sound, Jirka Vaš, který je znát se svým projektem Meteor Street, Nepal Sound System, což je tamnější parta. Myslím, že program je tam velice zajímavý a pokud jste na tom západě a nebude se vám chtít na východ, tak doporučuji. V pátek 19. ještě můžete zažít zase pro změnu na jihu v Českých Budějovicích v Aqualoce Dr. Curry Kolektiv a Selektor Boldrick. O týden později, to znamená mezi 26. a 27. červnem, proběhne Vinyl Weekender v baru Nebe v Branžeži, kde uslyšíte spoustu reggae, ska, rocksteady, jazzu, latiny a taky nějakou jinou muziku, a budou tam DJové Silver Bob, Roland Blow, Raz Dread a Forgotten Skills, takže to bude zajímavý počin.
No a 26. bude další reggae klub Rádia 1 a zcela jsem vynechal festival Mighty Sounds, který letos proběhne po 20. na letiště Čápů v Bůr u Tábora. A tomu se budeme věnovat teďka.

Musím říct, že jsem na tato sto Rocksteady trošičku naladěnej teďka, ale změníme styl, protože dalším účinkujícím na Mighty Sounds budou Asian Dub Foundation a to Rocksteady nebude.

Když se to veme kolem a kolem, tak já jsem rád, že tyhle ty dva festivaly, tedy Culture Reggae Vibes a Mighty Sounds, nejsou o stejném víkendu, protože mně se líbí ten program obou dvou festivalů a je to skvělý. Pravda, na Mighty Sounds bych přivítal, kdyby tam víc bylo toho reggae a ska, ale letos jako ten výběr taky není vůbec špatný. Nedávno jsme měli možnost vidět dokument o zpěvačce Pauline Black, o který já jsem vůbec nevěděl, jaký složitý život prožila, a musím říct, že ten dokument mě jako chytil za srdce a jsem moc rád, že Selecter letos na Mighty Sounds zase jednou vystoupí.

0: Program Mighty Sounds je samozřejmě košatý a bohatý. Já jsem si z toho vybral takový kapely, který by měli bavit mě, tak Agrolights, Asian Dub Foundation a Selector jsme slyšeli a v pátek 26. teda uslyšíte tyhle ty tři kapely, které jsme slyšeli. Pak se tam objeví německá kapela Sonderschule, což je hodně skapanková věc. Z Polska taky taková divočejší skapetarda a zakončí to italská skupina Talco, kterou vám asi teď taky pustím, abyste si udělali trošku obrázek o tom, jak bude vypadat páteční program zaměřený k té hudbě, kterou já mám rád.
1: Io ti riconduco l'anima al suolo, il mio antico porto.

Tak to bude páteční program festivalu Mighty Sounds, který, jak už jsem říkal, proběhne od 26. do 28. června. Teď jsem chtěl říct v Olší u Tábora, no tam už dávno ne, samozřejmě na letišti Čápův dvůr, přímo u Tábora. Bude zajímavý i program sobotní, já jsem z něj zase vybral, zatímco v pátek jsem si vybral 6 kapel, tak v sobotu 5 a tou první jsou Fast Food Orchestra.

Jestli neznáte tu historii, tak festival Mighty Sounds vzniknul kvůli tomu, že New Yorkská Jazz Ensemble měli volný termín, ale nebyl žádný volný klub a tak se kluci z několika českých, respektive pražských skakapel dohodli, že si udělají vlastní festival a hlavní hvězdou toho prvního byly právě New Yorkská Jazz Ensemble. Tak to jenom, abyste věděli, proč zrovna vzniklo Mighty Sounds a proč je dobrý tam jet a poslechnout si právě i tuhle kapelu, která bude hrát v sobotu.

New Yorkská Jazz Ensemble dokážou vždycky nějakým způsobem překvapit. Tohle to byla skladba Love and Affection. Tam jste slyšeli samozřejmě spoustu dalších ukázek jamajský klasiky. Tohle to bylo z alba z Collaboration a ten Ragamuffin tam dělal Treasure Dan. Další americká kapela, která v sobotu vystoupí na Mighty Sounds, není z New Yorku, ale z New Jersey. Jmenuje se Public Serpents a budou možná takový trošku divočejší chvíli. Ale ne moc.

Abych nezapomněl, tak na reggae.cz najdete informace jak o Culture Reggae Vibes, tak o Mighty Sounds, tak o Nefestíku. Doporučuji se podívat na reggae.cz.

No tak chvilkama to byl docela nářez. Kdyby se mě někdo ptal, jaký německý interprety mám rád, tak samozřejmě Dr. Rinding, The Busters, Yellow Umbrella, ale ani jeden z nich letos na Mighty Sounds nebudou, ale kdo tam bude, to bude ten čtvrtý do počtu, a sice kapela Spicy Roots.

Ještě se vrátím tedy k sobotnímu programu na festivalu Mighty Sounds. Jak jsem říkal, Fast Food Orchestra, New Yorkská Jazz Ensemble, Public Serpents, Spicy Roots a česká kapela Vibes, kterou teda jsem ještě nikdy v životě neslyšel, ani od ní nemám žádnou nahrávku. Ale asi budou dobrý, když je tam vybrali do programu. Rád bych si je někdy poslechnul. Snad k tomu dojde. No a protože se Reggae Club pozvolna blíží ke svému závěru, už nás čeká jenom nedělní program na festivalu Mighty Sounds. Tam uslyšíme kapely, které už v Čápově mlýně na letišti hrály, nebo na Čápově dvoře, pardon, ne mlýně, na Čápově dvoře. Hráli takže například Skindred nebo Disco Balls, ale taky All Mad Here a ty já jsem si teďka tady pro vás připravil do přehrávače.

No a dostáváme se k pro mě největší hvězdě, která letos vystoupí na festivalu Mighty Sounds Čápově dvoře u Tábora, a tím bude pan Winston Rodney a jeho kapela Burning Ben, neboli Burning Spear. Jeden z těch ještě stále žijících a vystupujících klasiků.

Trošku mě to připadá hloupý říkat, ale Burning Spearovi je 81 let a dost možná to bude jeho poslední vystoupení v České republice. Doporučuju prostě, i kdyby vás vůbec nic jiného na Mighty Sounds nezaujalo, jakože to není možný, tak Burning Spear prostě to je jasná volba.

Ta-di-da-di-da-di-da, to je konec, přátelé, alespoň co se Reggae klubu Rádia 1 s pořadovým číslem 1462 týká. Já doufám, že jsem vás trošku naladil, alespoň na ty dva festivaly, které jsou mému srdci nejbližší, a že se třeba potkáme na některém z nich. Ještě jednou připomínám, že pokud se podíváte na www.reggae.cz, tak tam najdete povídání o obou těchto festivalech i o festivalu, teda o nefestíku, který proběhne v Nepomuku, a můžete si tam vybrat z programu, přečíst si o vystupujících umělcích a tak dále a všechny možné informace tam najdete. Takže užijte si víkend, pokud možno, snad nebude pršet celý dva dny a i ty následující dny, a za 14 dní určitě se zase spolu setkáme, pokud si nějakým způsobem, ať už jakýmkoliv, naladíte Rádio 1, protože tady za 14 dní, což bude 26., jestli se nepletu, propukne další vydání Reggae klubu Rádia 1. Všechny vás zdraví DJ Kája. One love.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

Kdo pak to bdí? Kdo to nezví? Ten nejmenší ještě nespí. A co pak ti doma dělala maminka, když si nemohl usnout? Maminka mi pouštěla plyn a rádio.

slunce zase přifukují slova. A čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek. Slovo he olovo, ček, ček, vlez do prdelství. Bují tak, až to vidím na stehe. Ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first. Zvedneš pár pravaček, mě žaludek. Ček, ček, že nation first je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší. Kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačí skrolovat.

noční chodci tenhle svět nás škrtí jako bonzaje drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou a nebo sám křičet no pasa.

0: debil. Takhle jednoduchý to je, takhle jednoduchý to bylo, takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik, za jeden okamžik.

0: rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl a virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to být.